0: Nový vůz Škoda už od 399 900 korun? Ano, slyšeli jste dobře. V Carireálu máme nové modely Škoda, akční nabídce Classic a Dynamic. Auta mají prodlouženou záruku a předplacený servis zdarma nebo za zvýhodněných podmínek. Tak na co čekáte? Jmenuji se Vojta Zaremba, jsem prodejce vozu Škoda a zvu vás k nám do Carireálu, vašeho autorizovaného prodejce vozu Škoda v Střince. Více na carireal.cz.
1: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
2: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
1: A dárek je váš, tak ušetřete s
3: tisknu levně CZ.
4: Náplně hned.
5: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz.
6: Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.
7: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
8: Tak dobře poslouchejte.
7: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
8: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
7: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
8: Budete viset 101 metrů nad zemí.
7: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
9: Maminko!
8: Prostě pořádnej adrenalin.
7: Tenhle zážitek najdete pouze na
10: Firma na zážitky
8: CZ.

0: levnězčiny.cz. Řeknem to rádi a nahlas. Nejlepší auta má Pavlas.
1: Fiat Grande Panda s benzínovým motorem a manuální převodovkou jež za 379 900. Nyní u vašeho dílera Fiat pro Moravskoslezský kraj. Pavlas Trast Chlebovice, Frýdek Místek.
0: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska. Na Novojičínsku v Sedlnicích směrem od Bartošovic se srazilo osobní auto s nákladním, z opatrností, ale silnice průjezdná kyvadlově. Na trase od Rokovice Zlín v Malenovicích na třídě 3. května u křižovatky s Mlínskou bouraly dvě osobní auta a blokují tam celý rýsní pruh. Vaše dopravní info volejte na 800 100 291.
1: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
2: No jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Mitsubishi vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
6: Zubr sraz. Chceš poznat sílu bojovníků MMA? Rozhovory, autogramiáda. A jako bonus si to můžeš rozdat s MMA trenažérem. Vezmi smečku bojovníků a doraž na nový koncept festivalu Zubr sraz. 6. června v pivovaru Zubr.
7: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo. Senkor.
8: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
9: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
8: Čerstvé jako z Kauflandu.
10: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Orion.
11: Je 10 hodin, krátké zprávy a Bára Purkartová. Rodičovský příspěvek by mohl od příštího roku vzrůst o 50 tisíc korun. Rodiče dětí narozených od 1. ledna by tak nově pobírali částku 400 tisíc korun. U dvojčat a vícerčat by se pak suma zvedla o 100 tisíc na 800 tisíc korun. Vládní novelu podpořila sněmovna. Posuzovat ji teď bude sociální výbor. Druhým dnem dnes pokračuje návštěva prezidenta Petra Pavla ve Zlínském kraji. Spolu s manželkou Evou si dnes ve Vizovicích prohlédnou areál výrobce modulárních systémů.

0: a také strojírnu v Chropině na Kroměřížsku. Odpoledne pak hlava státu mimo jiné vyrazí v doprovodu skautů na výšlap na svatý Hostýn. S ohledem na vzrůstající riziko vzniku lesních požárů v Evropě bude v nejvíce ohrožených oblastech rozmístěno dodatečných 777 hasičů. Připraveno k zásahu bude taky 22 hasících letadel a 5 vrtulníků. Oznámila to Evropská komise, která nasazení hasičů a techniky pomáhá financovat a koordinovat. No a jdeme na hokej. Tomáš Hertl rozhodl v prvním finálovém utkání NHL o výhře hokejistů Vegas 5-4 na ledě Caroliny. Český útočník skóroval v 57. minutě a připsal si čtvrtý gól v letošním play-off. Série pokračuje na stejném místě druhým zápasem v noci ze čtvrtka na pátek našeho času.
1: Akce týdne Komošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
2: Teď dopoledne u nás bude ještě polojasno, během dne lepší jde velká oblačnost, místy bude i bouřit, tak s tím počítejte a naměříme 20 až 24 stupňů.
3: Hit Radio Orion.
2: Na Hit Radio Orion s vámi i po desáté Karla Michalíková, se mnou přichází Leony, Linkin Park a také španělský hřebec Enrique Iglesias.

0: chcete dělat?
1: Z Moravy a Slezska teď na malý skok do Německa. V Německu jsou zóny, kde nesmíte překročit na cestách 30. A právě v téhle zóně jeden radar změřil seniorku s chodítkem, že tam jela 42 km za hodinu. A přišla jí pokuta. Pazec, co? Ta musela čučet teda. Každopádně situace se vysvětlila, on ten radar zachytil překročení rychlosti u projíždějícího auta, ale do záběru mu v tu chvíli vjela právě tahle babička s chodítkem, tak jí to jako cvaklo, no, jí to by fotilo, že? Celá tahle story obletěla svět, nedivíme se, je to prostě zábavné. A i to se občas prostě stane. No, tak jsou to jenom stroje. Asi by si ty radary v Německu měly trošku přesadit, nebo aspoň se řídit, aby příště nezabrali třeba maminku s kočárkem, jak jde smrtící rychlosti někde po chodníku.

0: Už jenom dva dny. Natrhej si kytku a pomůžeš přírodě. Zní to jako věta z reklamy na květinářství, ale tentokrát je to úplně vážná výzva od lesníků. Jde o lupinu mnoholistou. Na první pohled krásná vysoká rostlinka, která by vám klidně mohla jako zdobit zahradu, ale v přírodě se chová jako agresivní plevel a je potřeba jí dát pryč. Problém je v tom, že lupina se rychle šíří, vytlačuje původní rostliny a právě proto teď přichází trochu netradiční řešení. Když si lidé lupinu natrhají do vázy, tak podle lesníků tím pomáhají omezit její další šíření. Takže pánové, běžte si legálně do lesů, hlavně teda do beskyd a jeseníku natrhat lupinu, partnerce tím uděláte radost, hezkou kyticí zadarmo a lesu taky uděláte radost, protože ho vyčistíte. Takže dvojitý zářez dobrého skutku a to se vyplatí.
1: Bezpečnost má zelenou od Kooperativy. A neb kyberbezpečnost pro každého.
2: Váš bankovní účet byl zablokován, rychle klikněte sem. I takový může být podvodný e-mail, který díky AI vypadá naprosto důvěryhodně. Jak ho poznat dřív, než přijdete o úspory? To nám řekne zástupce policie České republiky Ondřej Penc.
3: Tak ano, útočníci sází hlavně na strach a časový tlak, ale žádná banka po vás nikdy nebude chtít hesla, PIN kódy nebo údaje ke kartě přes e-mail. Než na něco kliknete, zkontrolujte hlavně adresu odesílatele. Liší-li se od oficiálního webu, e-mail okamžitě smažte. A pokud jste už údaje zadali, ihned kontaktujte svou banku a policii.
2: Děkujeme a celý návod na ochranu vašich úspor najdete na bezpečnostnazelenou.cz.
4: Hausbrand Café, per favore.
5: Si, signora.
4: I v malém šálku lze dělat velké umění.
5: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
6: Připraveni na letní zážitky? Speny vždy výhodněji. Například vepřová kýta bez kosti kilo za 59,90 a květák kus za 39,90. Penny.
7: Máš výbornou němčinu? U nás v AXA v Ostravě má cenu zlata. Žádná nuda v kanclu. Budeš zachraňovat cestovatele v zahraničí i na německých cestách. Dostaneš 45 000 korun měsíčně a k tomu náborový bonus 30 000. Čekají tě 2 dny v týdnu práce z domu a parta kolegů, které si zamiluješ. Klikni na AXA.cz, sekce kariéra.
8: Přijďte na největší mužský mezinárodní tenisový turnaj v České republice. Unicredit Czech Open. Světový tenis uvidíte od 1. června v areálu TK Prostějov. Vstupné zdarma. Více na czech-open.cz. Partneři. Národní sportovní agentura. Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia. Olomoucký kraj. Statutární město Prostějov a Severočeské doly.
9: Nemocnice Agel Ostrava Vítkovice hledá ošetřovatele a ošetřovatelky na oddělení gastroenterologie a následné péče. Nabízíme skvělé benefity, 5 týdnů dovolené a nástup ihned. Akreditovaný kurz v oboru ošetřovatel nutný. Pracujte tam, kde je vaše práce vidět a má smysl. Více info na nemocniceostravavítkovice.agel.cz. Sekce kariéra.
10: Michal Fest Ostrava. Festival, kde si vybere každý. V unikátním prostředí dolu Michal vystoupí Lucie Bílá.

0: Ostrava. Vstupenky na ticketportal.cz.
1: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
2: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozu spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
3: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
4: Senkor.
5: Hit Radio.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

0: Marion.
1: Either you're mine or you're not. Make

posloucháte Hit Radio Orion. S vámi stále Karla Michalíková a my se rovnou nalákáme na dnešní polední srdcovky. Já tu pro vás mám kapelu Roxette, o kterou si velmi často v rámci srdcovek píšete. A tak vás s ním doufám teď potěšíme. Udělejte si kafičko, udělejte si pauzičku v práci a vychutnejte si tuhle úžasnou hudební záležitost, která aspoň mě se prostě nikdy neohraje. Co vám?

Krásné dopoledne ze Rádia Orion, vám přeje Karla. Dneska odpoledne u Eveliny si můžete vyhrát lístky na Rainbow Run, tak si číhejte, do ně nepřijdete. A poslouchejte dál i naše dopolední vysílání, protože už za chvilku k nám do studia dorazí milý host, a to kapela Čechomor, společně s ředitelem Těšínského divadla. A myslím si, něco mi říká, že tu pro vás taky mají nějaký dáreček. Chtěli byste na Čechomor? Tak zůstaňte s námi.

0: Radio. Co když vrah není zahradník, ale úplně někdo jiný? Poslouchejte Hit Radio i odpoledne mezi 13. a 15. hodinou a vyhrajte v soutěži Čtení na léto kompletní kolekci thrillerů Lisy Reaganové v hodnotě 5000 korun. Stačí odhadnout, jestli je její příběh pravdivý.
1: Od mizejících dívek až po dotek osudu. Thrillery Lisy Reaganové jsou jeden napínavější než druhý. Vydává Grada.
2: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Chodura špekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Vodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sýrem nebo popcorn za 129,90 a Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90. Až do 9. června. Kaufland.
3: Help Days 2026 otvírá festivalovou sezónu ve Frýdku Místku 5. a 6. června. Letos vystoupí tři sestry, Dimitri s Václavem Nojdem Bartou, Harley, Aleš Brichta, Red Z a spousta dalších. Lístky a informace najdeš na www.helpdays.cz.
4: Vedro bude, ale my můžeme přijet hned. Jsme Klima Pohotovost a dorazíme k vám dřív než léto. Garantujeme nejrychlejší servis a montáž klimatizací ve vašem okolí. klima-pohotovost.cz.
5: Nový vůz Škoda už od 399 900 korun? Ano, slyšeli jste dobře. V Carireálu máme nové modely Škoda, akční nabídce Classic a Dynamic. Auta mají prodlouženou záruku a předplacený servis zdarma nebo za zvýhodněných podmínek. Tak na co čekáte? Jmenuji se Vojta Zaremba, jsem prodejce vozů Škoda a zvu vás k nám do Carireálu, vašeho autorizovaného prodejce vozů Škoda v Střince. Více na carireal.cz.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A slunečnicový olej Gustona, litr s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
7: A je to tady. Prodejna Smyk v Avion Shopping Park v Ostravě. Najdete u nás vše pro vaše děti. Do 4. června u nás nakoupíte s 20% slevou, když si zakoupíte jakékoliv dva produkty s výjimkou Lega. Těšíme se na vás ve Smyku.
8: Hraješ streetball a chceš ovládnout hřiště? Veolia tě zve na turnaj Veolia Street. Startujeme ve čtvrtek 11. června v City Campusu Ostravské univerzity. Hledáme nejlepší týmy ze základek a středních škol. Ukaž, co v tobě je. Registruj se na streetžijemehrou.cz.
9: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
10: Stavebniny Bikmat doporučují moderní tvarovky Viso pro snadnou a rychlou výstavbu plotů. Nyní se slevou 15% v Big akci. Bikmat, váš Big parťák pro každý projekt.
11: Ty ještě nedaruješ plazmu v BioLife? Za každý odběr v BioLife získáš kompenzaci 1000 korun. A navíc i spoustu dalších výhod v rámci věrnostního programu BioLife Care. Staň se dárcem plazmy i ty a pomáhej. Registruj se ještě dnes na plazmaproživot.cz.
12: Jak jinými slovy řeknete nejkrásnější výhled a nejdelší himalajský chodník v Beskydech? Přeci stezka Valaška.
13: Kurňa, to je výhled. Stezka Valaška.
14: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
15: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
16: Řešení je úvěr od Acema.
15: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
16: Acema. Jde to i bez banky.
17: Hit Radio Orion.
18: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

0: Gladys Wims, Lose Control na Hit Radio Orion. Doufám, že vás potěšil tenhle úžasný zpěvák. A teď už se podíváme na cesty, kde to stojí, kde se bourá, kde se bude nervovat. Je tady nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska. Ve Frýdku Místku v Dlouhé ulici u křižovatky s Lískoveckou probíhají práce na silnici a silnice. Je tam kompletně uzavřená, tak pozor na to. Vaše dopravní info volejte na 800 100 291.
1: Z práce domů to může být dlouhá cesta, ale nemusí být nudná. My ti vždy řekneme, kudy to jede nejlíp, a k tomu ti dáme ty největší hity. Jsme Hit Radio Orion a Moravu a Slezsko známe jako svoje boty.
2: Zavířovat do Ostravy u odbočky na Šino, v sobě dvě auta.
1: Jsme tvoje nejlepší rádio na cestu domů. Hit Radio Orion.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Outlet Arena Moravia právě probíhají letní výprodeje. U nás najdete tu nejlepší výbavu pro všechna letní dobrodružství za skvělou cenu.
6: Outlet Arena Moravia. Slevy po celý rok.

0: Bára Purkartová. V Česku právě probíhá jarní kolo celostátního sčítání denních motýlů. Motýlí půlhodinka potrvá do neděle a zapojit se může každý. Potvrzuje to i koordinátor akce David Číp.
1: Je to ideální nejen třeba pro děti ve školách, ale je to také super, zejména třeba o víkendu pro rodiče s dětmi. A věnovat půlhodinku sledování motýlů ideální je, když si předtím nastudují trošku, jaké ty druhy denních motýlů u nás vlastně máme.
0: Určovací klíč najdou zájemci na webu motýlípůlhodinka.cz. Frýdek Místek plánuje rekonstrukci prvního vnitrobloku na Riviéře. Jde o největší a druhé nejstarší sídliště ve městě. Úpravy by měly odstartovat v létě, kdy město zahájí opravy mezi ulicemi Václava Talicha a Beethovenova. Vznikne tam mimo jiné parkoviště pro zhruba 30 vozidel. V budoucnu přibydou i herní prvky a také mobiliář. Evropská komise doporučila Německu, Rakousku a 7 dalším zemím Evropské unie zrušení kontrol na hranicích. Země je zavedly kvůli nelegální migraci. Podle vyjádření unijní exekutivy migrantů ubylo a pro kontroly existují přijatelnější alternativy. Česká fotbalová reprezentace odehraje zářijové domácí zápasy Ligy národů proti Chorvatsku a Anglii na stadionu Slavie v Edenu. V listopadu pak národní tým přivítá Španělsko v jiné pražské aréně na Letné. Český celek se v Lize národů po druhé v historii představí v elitní divizi A.
2: Akce týdne Komošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
3: Dneska bude na Moravě a ve Slezsku pršet. I když to teda zatím nevypadá, ono se ještě zatáhne, bohužel. Místy hrozí dokonce i bouřky, tak s tím počítejte. Teploty 18 až 22 stupňů, na horách kolem 15.
4: Hit Radio Orion.
3: S vámi Karla Michalíková, za chvilku taky vzácný host, režisér a ředitel Těšínského divadla Petr Kracik a také část kapely Čechomor. Někoho z vás totiž pošleme v srpnu na Skalky. Máme pro vás VIP lístky, které nikdo kromě vás mít nebude. Takováhle příležitost na vás čeká. Tak zůstaňte s námi. Budeme se bavit o roku na vsi. Už za minutku, pěkné dopoledne.

0: Stále ladíte Hit Radio Orion. Nejprve vyprodali Těšínské divadlo a teď míří pod širé nebe. Rok na vsi spojí divadlo, živou hudbu kapely Čechomor a atmosféru letního amfiteátru Skalky v Novém Jičíně, a to už 27. srpna. Co vlastně vznikne, když se potká silný příběh s jednou z nejznámějších českých kapel, to nám teď prozradí režisér i ředitel Těšínského divadla Petr Kracik. Krásné dopoledne, pane režisére.
1: Hezké dopoledne.
0: Petře, kdo vlastně přišel s tím nápadem spojit divadlo a Čechomor? Byl to geniální nápad nebo spíš jako šílenství?
1: Ne, byl to slib. Slib, který jsme si kdysi s Karlem dali, že ještě jednou uděláme spolu nějakou hezkou inscenaci, a asi před dvěma rokama najednou mám telefon a říká, tak tady Karel, stojím na náměstí v Českém Těšíně a čekám na tu spolupráci. Zní to vtipně, ale doslova to takhle jako bylo, takže já jsem říkal, jo, Karle, mám, řekl jsem téma a říkal, okamžitě beru, a začalo. To jsou jednoduché počty mezi lidmi, kteří se léta znají.
0: Rok na vsi je už sám o sobě dost energická inscenace. Co udělá s představením vlastně živý Čechomor přímo na té scéně?
1: No, já myslím, že v divadle dlouho tomu nevěřili, že přijedou, jakože, že se tam ukážou, a teprve jejich vstupem a tím, že se začali v té inscenaci pohybovat, já jsem sliboval, že nebudou statický, že se budou hýbat a že budou součástí té inscenace, tak jako vlastně uvěřili té celé věci, té atmosféře, a myslím, že ta energie potom pozbudila i náš jako soubor, jako v té inscenaci jako takové, a okamžitě se zžili. V podstatě, kdyby to byl muž a žena, soubor a soubor Čechomoru, tak okamžitě se drželi za ruce a objímali se. Tak to takže asi tak vypadalo i doslovně někdy, že? Františku.
0: Zapnu mikrofon, panu Františku. Co je na open air v hraní v amfiteátru úplně jiné než v klasickém divadle? Těšíte se víc nebo se jako bojíte toho počasí? Že to venku, že?
1: Těším se a zároveň se bojím se úplně všeho, protože vím, co také open air umí prostě udělat, jako s klasickou inscenací. My samozřejmě drobně tu věc nebo tu inscenaci přizpůsobíme ve prospěch toho hudebního a ve prospěch jako viditelného i ve prospěch prostě času jako takového, ale v základě diváci uvidí tu inscenaci, kterou v Těšínském divadle prostě hrajeme s různýma jako obměnama nebo drobnýma škrtama.
0: Říká Petr Kracik, český, slezský.
1: Slezský? Já jsem slezský režisér, kluci. To ještě nemám portfolio.
0: Ředitel Těšínského divadla. Než vás pustíme dál, tak musíme prozradit jednu věc. Vy totiž dneska slavíte narozeniny.
2: A narozeniny.
0: Tak všechno nejlepší od nás.
2: V roce a připlul jsem k vám na štice po potoce. A narozeniny jsou v roce jednou. Na zdraví se skleničky k nebi zvednou. Na zdraví se skleničky k nebi zvednou.
1: Děkuji za krásnou intonaci, chlapci. Ano.
3: Všechno nejlepší.
1: Děkuji. Pokud
0: skalky
1: můžu prozradit, tak 52. samozřejmě.
3: To je jasný.
1: Jo, o 60. už si ubírám.
0: No a asi krásný dárek by byly vyprodané skalky, že ano?
1: Určitě.
0: Takže i hudební dárek pro vás, zůstaňte s námi, kapela Čechomoru za chviličku.

0: Jsem tady zrovna pánům z Čechomoru říkala, že taky zpívám, kdyby náhodou Martina nemohla. Tak se hlásí. Ladíte Hit Radio Orion, se mnou ve studiu Karel Holas a František Černý za kapelu Čechomor. Pěkné dopoledne, pánové.
1: Dobré dopoledne, bodré.
0: Karle, Čechomor už hrál snad všude, ale jak často se vám stává, že jste součástí divadelního příběhu?
1: No, je to tak, že dříve jsme hráli v tom divadle vlastně víc. Když jsme začínali, tady právě s Petrem jsme udělali nějaké pěkné hry v divadle pod Palmovkou v Praze. Pak jsme to vlastně přerušili, protože jsme měli hodně jiný práce, no a teď na starý kole jsme se k tomu vrátili.
2: No, to bylo tak, že vlastně z začátku to bylo opravdu velký teatr, ať jsme hráli na ulici a tak, a jako různě k lidem k večeři a k obědu, a postupně jsme se dopracovali, až že hrajeme lidem, který u toho nejedí, a to bylo součást právě těch divadelních představení.
0: Co vás na projektu s Těšínským divadlem přesvědčilo, protože to není jako úplně klasický koncert? Co vám slíbili?
1: No, v podstatě nám neslíbili nic.
2: No, Karel, když za mnou přišel, že budem dělat to divadlo, tak vlastně řekl jenom jedno jméno a tím bylo rozhodnuto.
1: No?
2: Řekl Kracík a já říkám takové.
0: Aha. Tak to je pro pana režisera určitě
2: no, podstatě. Protože to je jediný slezský režisér, který prostě...
1: Navíc je v naší skupině oblíben.
2: Ano.
0: Když jste poprvé viděli Rok na vsi, říkali jste si spíš, to sedí přesně k nám, nebo do čeho jsme se to pustili?
1: Když jsme to poprvé vlastně hráli, tak mě to překvapilo, jak to... Ne, že bychom nečetli předtím scénář, ale tak mě to překvapilo, jak to vlastně funguje dohromady. Což z toho jsem měl trošku takovou, jako, nechci říct obavu, ale nakonec prostě je to úplně naprosto přirozený a ta naše hudba se k tomu strašně moc hodí.
0: No a to mě právě zajímá, budete během večera jenom hrát, nebo se vlastně stanete součástí toho děje celého?
1: My hrajeme, jako hudebníci, ale taky tam máme, že tam jako jdeme, takže to máme jako herecký, to, ale bez nástroje ani ránu.
0: Mm-hmm. Dobře, za chvilku si budeme povídat dál, ještě někomu z vás dáme VIP vstupenky na Skalky, takže zůstaňte s námi, za chvilku jsme zpátky.

0: jsem k tomu. Co pánové, taky se občas cítíte jako puberťáci?
1: Co?
2: V podstatě.
1: No tak když přijem do takového studia, tak jo.
0: Dnes si na Hydrádiu Orion povídáme s částí kapely Čechumor, také s panem režisérem Petrem Kracikem. Petře, vy jste známý tím, že máte rád velké projekty. Kde se tenhle zařadí? Je to spíš kulturní akce léta nebo rovnou malý moravský Woodstock?
1: Já nevím, jestli mám rád velké projekty, určitě dobré, to nejsem zas, nemůžu se takhle vytahovat. No Woodstocku bych se bál, protože ten jim propršel, pokud si vzpomínám dobře, takže do toho bych nešel. Já pořád říkám, že zůstáváme u předvedení prostě inscenace v určitém formátu rozvinuté právě pro potřeby toho open airu, to znamená, že přizpůsobíme tu inscenaci tomu prostě prostoru a to je tak jako všechno, ale bude to velký tým, pokud hodně lidí přijdou, velký tým, jakou energii budeme vyzařovat a já pevně věřím, že budeme vyzařovat, pokud to bude možné.
0: Pojďte našim posluchačům říct, proč by měl člověk přijet 27. srpna do Nového Jičína, i když třeba normálně nechodí vůbec do divadla?
2: Tak to bych řekl, že by měl přijet kvůli tomu, že to bude nezapomenutelný zážitek. A je to takový vlastně výjimečný spojení, který se opravdu jako asi tak jen tak na naší scéně, teda myslím celý český scéně, jen tak nevidí. Možná třeba i světově, já nevím, jestli nějaká kapela světová, jako si zahrála divadlo.
1: Hlavně ho pozdravujte, že se na ně těším.
0: Dobře. Čechomor je pro spoustu lidí symbolem léta, festivalu a emocí. Jaká podle vás teda bude atmosféra na těch skalkách?
2: Hudebně divadelní, anebo divadelně hudební. Jak si z které strany na to podíváte, tak to já tam bude prostě.
1: No podívejte se, kdy jakmile tam budu já, tak mi je zajištěno, že pořad bude kvalitní a prostě všechno dobře dopadne.
0: Určitě.
1: Mám to napsané na ledničce.
0: Na co se osobně nejvíc těšíte? Na to publikum pod tím širým nebem nebo spojení s herci?
1: Na publikum pod širým nebem.
0: A spojení s herci taky určitě.
2: No tak to je samozřejmě.
0: Tam. A taky
2: ale
0: na to,
2: hlavně to bude opravdu jako takový zvláštní, protože my těch openérů hrajeme za léto desítky, že jo? Ale s divadlem to prostě bude opravdu takový jako neobvyklý.
1: Je to takový určitý stav mysli, kdy ta kapela vlastně je úplně v jiném prostředí.
2: Ano.
1: Ale to je to větší vzrušo.
0: No a jak vlastně vycházíte z herci Těšinského divadla? To vás taky zajímá.
2: No tak některým podrážíme nohy, některý držíme nad vodou.
0: Pan režisér se směje?
2: Je to různé, ale celkově to vychází dobře.
0: Jo, tak to je důležité.
1: I s herečkami.
0: Jo, tak to taky důležité. Kdybyste měli divákům každý za sebe říct jednou větou, proč si tenhle večer na skalkách 27. srpna nemají nechat ujít, co byste řekli?
2: Nenechte si ho ujít.
0: Dobře.
1: To bylo dobrý, ale já mám ještě ráno, jo, nic lepšího nenapadlo.
0: Aha.
1: Já vám vlastně tady v tom rádiu závidím, že můžete něco moderovat a že můžete něco hlásit. Já bych tak zahlásil nějaký sportovní zprávy.
0: Dobře, zařídíme, pan režisér.
1: Já myslím, že půjde o obrovský hudební zážitek v dramatickém hávu. To bylo...
2: Se toho diváci vůbec teda nemusí bát. Peťo, teď si nás... Je vidět.
1: To bylo dobrý.
2: Je vidět.
3: Promiňte. Prostě, včera jsem byl na školení. Jak...
2: Je nejvíc probuzený.
0: Připomínáme, Rock na vsi a Čechomour Open Air dohrazí 27. srpna do amfiteátru Skalky Nové Míčině. Vám kluci děkujeme za rozhovor. A pokud chcete být i vy posluchači u toho, tak pro vás máme dvě VIP vstupenky právě teď na ty skalky. Stačí jenom zavolat na 591 001 001 a ty lístky jsou vaše. A jsou to jediné dva VIP vstupy, jenom pro naše posluchače. Nikdo jiný je mít nebude.
1: Takže že se na ně strašně těšíme.
0: No, strašně se na ně těšíte. Slyšíte, to je naši posluchač. Výborně. 591 001 001. Číslo sem k nám do studia. Kdo jako první zavolá, toho ty lístky jsou. A vám pánům děkujeme. Děkujeme za rozhovor, za krásnou návštěvu a ať se akce vydaří a hlavně neprší.
2: Rozhodně nebude.
1: Nebude, loučí se s vámi slezský režisér.
4: A já vám to řeknu několik fotbalových výsledků na závěr. 2-0, 1-1-3-3.
2: Takže mějte se moc hezky a těšíme se na vás na skalkách. Ahoj.
1: Ahoj.

0: tati, ETF je teď nejlepší věc.
1: Aha.
0: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
1: A co SSB?
0: SSB? Co je SSB?
1: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
0: A to je nějaká nová investice?
1: To je stavební spoření od Buřinky.
0: Aha, a kde se to dá stáhnout?
1: No normálně v Georgii.
2: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
3: Kaufland.
4: Jsou tady.
3: Jsou tady.
5: Jo, jsou tady.
6: Jsou tady.
3: Řekni to všem!
7: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
3: Jsou ještě tady?
8: Jsou tady.
9: Hledáte zážitek pro celou rodinu? Přijďte na dobrodružnou výpravu do Planetária Ostrava. Proletíte se vesmírem, roztočíte tornádo, zažijete zemětřesení a užijete si desítky interaktivních her. Planetárium Ostrava. Vesmír na dosah ruky. Planetárium Ostrava. Více na planetko.cz.
10: Italská legenda Drupy, ale taky Rytmus, Divokej Bill, Refew, Rybičky 48, Raigo, Lunetic, Robin Zoot, Olympic nebo Martina Pártlová a velký zábavný program pro děti. To jsou slavnosti jihu 2026, které od 19. do 21. 6. znovu promění Ostravu jih v největší rodinný festival. Posledních 10% vstupenek na www.slavnostijihu.cz. Tak buďte u toho s námi.
11: No to, že seš mladej projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
12: Karviná bude znovu žít během

0: chvíle a poběžíš pro dobrou věc. Každý kilometr pomáhá 13-leté Zuzance z Karviné. Registrace právě teď na poho50.cz. Generální partner Pohoběhu RBP Zdravotní pojišťovna. Projekt podpořen Evropskou unií.
1: Stavebniny DEK přináší mega akci. Plastové výsuvně kyvné střešní okno Roto R79 v trojskle v rozměru 74 na 118 cm nyní za skvělých 10 000 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 12. června, tak si přijďte pro střešní okno Roto za skvělou cenu. Více na DEK.cz.
2: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
3: Stavebniny Bikmat doporučují moderní tvarovky VISO pro snadnou a rychlou výstavbu plotů. Nyní se slevou 15% v Big akci. Bikmat, váš Big parťák pro každý projekt.
4: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. Anagory, BRDS.cz.
5: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
6: Investování není bez rizika. Více na Portu.cz.
7: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro lekošunku dušenou v páře 100 gramů za 19,90 a olej řepkový litr za 26,90. Byla. To dobré začíná u nás.
8: Hit Radio.
9: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

Bruno Mars na Hit Radio Orion. Před chvilkou jsme tady měli kapelu Čechomor, aby vás pozvali na krásnou akci Rok na psy a Čechomor Open Air na Skalkách Nové Míčině 27. srpna. Nechali mi tady lístky, dokonce VIP na tenhle koncert, takže se můžete s kapelou i osobně potkat. A my jsme dva lístky před chvilkou dali naší posluchačce Janě, která se mi tu dovolala jako první. A já se dívám, že kapela mi tu nechala ještě dva lístky. Že vlastně mám celkem čtyři. Dva má Jana a dva tady zůstaly. A teď si říkám, nechám si je. Ne, dám je ještě někomu z vás. Takže kdo jako první zavolá na 591 001 001, pro toho tu ještě mám dva lístky na Čechomory do Nového Jičína. Tak hodní jsou kluci na naše posluchače. Teď už Nirvana a já vám přeju krásné dopoledne a jdu číhat. Jejda, už mi to tu zvoní, už mi to tu zvoní.

0: Novinka od Kateřiny Marie Tiché. Byt 66. Zapomeňte na hokej, je tady tenis. Pátek si Kuba Menšík zahraje o finále French Open proti Alexandru Zverevovi. Včera večer se probojoval mezi nejlepší čtyři. Naposledy byl semifinále jakéhokoliv Grand Slamu Tomáš Berdych a teď přichází tenhle frajer z Prostějova a je to fakt borec. Zajímavé je, že si ho světová média zatím nevšímají moc. Přitom nám tady roste vlastně 20-letá globální superstar. Takže až to celé vyhraje, tak si ho určitě všimnou. A všimnou si i nás. Držíme palce, Kubo, a s vámi se dnes z Hydradia Orion loučí Karla Michalíková. A zase zítra, ahoj!
1: Hydradio. Stěhování. Den, kdy zjistíte, kolik máte kamarádů a jak těžká je pračka. Ve snídaní šampionů společně s MND hledáme nejstěhovací historky. Jednu z nich odměníme OLED televizí Samsung za 23 000 korun. Svoje historky posílejte přes web hitradio.cz. A to není vše.
2: Hrajeme s MND každý týden o 15 000 korun na stěhování. Stačí zanechat kontakt a souhlasit s nezávaznou kalkulací energií na mnd.cz/stěhování.
3: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Subaru Crosstrek je kompaktní SUV, které drží krok s vaším tempem. Nejbezpečnější ve své třídě podle Euro NCAP a se stálým pohonem všech kol. Právě teď ho pořídíte se zvýhodněním až 120 000 korun. Domluvte si testovací jízdu u Subaru Dan Cars Opava. Subaru Crosstrek. Jistota na každý den v pohodě.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
10: Nemocnice Agel Ostrava Vítkovice hledá ošetřovatele a ošetřovatelky na oddělení gastroenterologie a následné péče. Nabízíme skvělé benefity, 5 týdnů dovolené a nástup ihned. Akreditovaný kurz v oboru ošetřovatel nutný. Pracujte tam, kde je vaše práce vidět a má smysl. Více info na nemocniceostravavítkovice.agel.cz. Sekce kariéra.
11: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nadrý, brds.cz.
12: Lásko, jaký bys chtěla auto?
13: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, a aby mělo dost místa pro děti. No a aby moc nestálo, že jo?
12: Ale já myslel, jakou barvu.
13: Barvu? Já tak to nevím.
12: Stačí vybrat barvu. Vozy Bike vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bike. Jednoduše chytrá volba.
14: Chytrá volba je třeba stylové městské SUV X35 za letní cenu 399 900 korun. Jen do konce června.
15: Konec školního roku je tady. Jedničky potěší a snaha se počítá. A odměnu? Tu si zaslouží každý. Darujte filmový zážitek s poukázkami Cinestar. Skvělý dárek pro školáky, studenty, ale i učitele. Pořídit je můžete online nebo na pokladnách Multikin Cinestar. Těšíme se na vás.
16: Jedinečná nabídka v Tetě. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Řasenky, make-up, rtěnky a další. Nebo objevte zubní pasty Elmex za jedinečných 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
17: Zbavte se odolných zbytků jídla a mastnoty na vašem nádobí s tabletami Domičky Finish. Zanechají nádobí dokonale čisté a lesklé. Právě teď tablety Finish Power v Penny za 159,90. Penny.
18: Hit Radio Orion.
19: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu. Hit Radio. Aj.

0: Zlepši si náladu.
1: Nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska. V Českém Těšíně v Ostravské ulici blokuje jeden pruh, nehoda dvou osobních aut. Počítejte se zdržením. A na dálnici D48 na 35. kilometru ve směru na Frýdek Místek stojí porouchaná dodávka. Dejte pozor. Vaše dopravní info volejte na 800 100 291.
0: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
2: Kaufland.
3: Jsou tady.
2: Jsou tady.
4: Jo, jsou tady.
5: Jsou tady.
2: Řekni to všem.
5: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
2: Jsou ještě tady?
6: Jsou tady.
7: A je to tady. Prodejna Smyk v Avion Shopping Park v Ostravě. Najdete u nás vše pro vaše děti. Do 4. června u nás nakoupíte s 20% slevou, když si zakoupíte jakékoliv dva produkty s výjimkou Lega. Těšíme se na vás ve Smyku.
8: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekuriera.cz. One by Allegro.
9: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
10: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách. On air.
11: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio.
12: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Poslanci začnou projednávat návrh na opětovné zavedení EET. Fungovat by měla od příštího roku v upravené podobě. Kabinet to zdůvodňuje narovnáváním podnikatelského prostředí a přínosem kolem 14 miliard korun ročně do veřejných rozpočtů. Opozice ale přínosy zpochybňuje. Odbory na úřadu vlády vyhlásily kvůli přesunu agent stávkovou pohotovost. Reorganizace plánovaná od začátku července podle nich ohrozí funkční systém, oslabí odbornou kontinuitu a povede k odchodu zkušených pracovníků. Zároveň vyzvali vedení úřadu vlády k jednání v tento čtvrtek. Archeologické léto už běží. Zájemci se mohou vypravit po stopách dávných Keltů nebo se projít po zaniklé středověké vesnici. Akce popisuje mluvčí Archeologického ústavu Akademie věd Jaroslav Řídký.
13: Účastní se více než 50 institucí po celé České republice, prakticky ze všech krajů, a účelem je seznámit veřejnost buď s těmi známými archeologickými lokalitami, nebo i s těmi méně známými.
12: Všechny detaily najdeme na webu archeologickeleto.cz a teď ještě pohled k nám.
1: Stavbaři příští týden opraví část nového úseku dálnice D1 kolem Přerova. Ten byl zprovozněný loni v prosinci. ŘSD ale při kontrole zjistilo závadu, která na dálnici vznikla při běžném provozu. Záruční oprava si 9. a 10. června vyžádá částečnou uzavírku D1 u Dluhonic ve směru na Ostravu.
14: Akce týdne Komošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
1: Odpoledne čekáme na většině území Moravy a Slezska déšť nebo přehánky. Výjimečně může udeřit i bouřka. A teploty se pohybují mezi 20 a 24 stupni.
0: Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář.
15: Sirény po celém Česku oznamují, že je středa, pravé poledne, a na Hit Rádiu tak začínají srdcovky. Krásné poledne, taky dobrou chuť k obědu, jsem rád, že jsem opět s vámi a společně se můžeme vydat opět do doby, kdy jsme jako děti na sídliště zlobili, z legrace jsme zvonili na všechny zvonky, házeli z balkónu na lidi pytlíky s vodou a občas měli obtisknutou vařečku na zadku. Jo, taková byla doba. My jdeme hned s první srdcovkou z těch pěti, které po sobě máme, do roku 1999. Dáme si britské trio Fast and Small, Turn Around a srdcovka číslo jedna. Mějte pohodové poledne.

0: středeční diskotéka, takhle k obědu. Fats and Small, Turn Around. Srdcovka s číslem 1 na Hit Radio.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: MTV, když ještě existovala, tak vydala soupis 100 hymen 90. let. Ne pouze, že by to byly ty největší hity, ale skutečně hymny. Hity, které definovaly ty 90. a Fats and Small se mezi nimi umístila. Takže samozřejmě velký to 90. kalibr, tak jsem rád, že jsme ho vytasili hned na úvod dnešních středečních srdcovek. No a když už jsme tady u té těžké hudební váhy, no tak pokračujeme dál. Tentokrát půjdeme ale do 80. let. Dáme si legendu legend, Police, velká romantika Every Breath You Take, a mě zajímá, jaký průšvih jste vy kdy, někdy, když jste byli malí, udělali. Kterejte byl ten největší průšvih? Byli jste taky trošku, jak se říká, průseráři, že třeba na vás i museli ty policajty zavolat? Dejte vědět na 777-937-777, pište zprávy, nebo posílejte hlasovky, dáme si už za chvíli trochu průšvihu z 80. a 90. Teď Police na Hit Radio.

0: nádherná klasika, kterou prostě ve středu v pravé poledne musíte slyšet. M People a hledání hrdiny. Search for the hero na Hit Radio.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Máme za sebou už 3 srdcovky, 2 jsou ještě před námi. Ta třetí, která bude jako bonus navíc, tak ta opět bude na vaše přání. A dneska možná bych mohl i vybírat z vás, kdo mi píšete na dnešní téma na WhatsApp Hit Radio 777-937-777 a to, jaké jste dělali průšvihy jako děti. Jsou to věci, se kterými se nechlubíme před našimi dětmi, protože samozřejmě před nimi, tak my jsme byli vždycky svatoušci, o tom žádná, ale využijeme toho, že jsou teďko ve škole, že neposlouchají nebo ve školce a můžeme se konečně teda taky pochlubit. Tak David mi tady píše zprávu, se kterou se asi ztotožní polovina z nás, chlapi. My jsme jako děti kradli značky z aut. Odlupovali jsme to nožíkem. Až teď v dospělosti, když už to auto máš, tak si uvědomíš, jaká to byla sviňárna. No hruza, David. Davide, úplně přesně vím, o čem mluvíš. A já se jako musím přiznat, že prostě jako na tom sídlišti jsme až byli jako někdy donucený od ostatních kluků z party. A jestli si pamatujete, legendární Mercedes, ten jejich znak, když tam ještě měli nahoře tu hvězdu, která už se dneska jako nedělá, protože ji vždycky někdo ulomil. Tak ano, veřejně se přiznávám, měl jsem jí doma. Je to hrozný, až normálně mi z toho teď špatně od žaludku, protože si dokážu představit majitele toho auta, který přišel a už mi píská v uších teď. Tak, ano, prostě někdy jako děti jsme dělali hrozný věci. Ale tady koukám třeba Marek, tak ten píše, my jsme jako největší průšvih měli, když jsme si s klukama hráli v Márnici, tak na nás zavolali policajt. Ježíš Maria, jak jste se vůbec dostali do Márnice? To ještě musíš rozvést. 777-937-777. Dejte vědět, jaké největší průšvihy jste dělali vy jako děti. My si dáme další srdcovku, další diskotéka, tentokrát Bob Sinclair.

0: Wow. Jak dlouho jste to neslyšeli?
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: Možná opravdu hodně dlouhou dobu a to je na tomto krásné. To jsou přesně ty hity, kterými si připomínáme v našich srdcovkách a taky vzpomínáme na dobu, ve které jsme vyrůstali. Dneska jsem se vás ptal na průšvy, který jste dělali, tak například tady mám zprávu, ahoj, my jsme dělali takovou tu klasiku, zvonili na zvonky, házeli kamínky do okna, vodu z balkónu na chodník a tak, a nebo jsme si brali vodu ze společného vchodu na chodbě, kde byl kohoutek a na písku jsme dělali rybníček. Asi všichni schoříme v pekle. Zdraví Alča. No, tak se tam jako potkáme asi všichni. Co vaše hlasovky?
2: Tak já úplně z dětských let, když jsem měla kačí vlasy a všem jsem záviděla, tak jsem v pátý třídě řekla všem dětem na sídlišti, že se zahrajeme na kadeřínka a všechny jsem je úplně oškupala na krátko. Sice u toho nebyla policie, ale měla jsem pocit, že policie nikdo zavolá na moji mamku, jak jsem vítala vzduchem a všem musela zaplatit ten krát kadeřínka. Bylo to za komunistů, takže naštěstí vyšlo na 20 korun, ale průšvih to bylo hodně velký. Jeden tatínek té holčičky furt přemýšlel, jaký ty vlásky nalepit zpátky.
0: Ne, no tak já se klaním, já vím, že to je strašný, to je naprosto strašný, Miluška posílala tady tu hlasovku, je to opravdu hrozný, ale já se klaním, protože to je tak dokonalý, to je tak chytrý, to úplně, ano, jsem tady pomyslně na čtyřech a ukláním se, já jsem milovník kanadských žertíků a tohle, to je teda jako, to je Mount Everest, to je dokonalý, tak jo, co vy? Udělali jste tak nějaký průšvih, dejte vědět na 777-937-777 a zároveň mi taky rovnou můžete napsat, jakou srdcovku na přání byste dneska chtěli slyšet. Máme před sebou tu poslední šestou, už za chviličku.
3: Co se děje na Moravě a ve Slezsku?
4: V sobotu 6. června ožije hřiště TJ Sokol Hrabová tradičními hrabovskými slavnostmi. Čeká vás den plný hudby, zábavy a setkávání pro malé i velké. Program zahájí vystoupení dětí z mateřské a základní školy. Následovat budou koncerty zpěvačky Kači, kapely Owl Hill, Janka Ledeckého s kapelou a pozdní večer bude patřit skupině Proteus. Připraven je také doprovodný program pro rodiny s dětmi, atrakce a bohaté občerstvení po celý den. Přijďte si užít příjemnou atmosféru a zahájit letošní sezónu venkovních kulturních akcí v Hrabové. Těšíme se na vás v sobotu 6. června na hřišti TJ Sokol Hrabová.
3: Víme, co se děje v Moravskoslezském kraji. Hit Radio Orion.
5: Pamatuješ, Maxi, jak tě loni při grilovačce zradila ta stará židle?
6: To už nehrozí. Teď máme pohodlí díky zahradnímu setu Floris z Baumaxu.
5: Přesně. Zastavte se v Baumaxu do konce června pro zahradní set Floris 1+2+1 za 8999 korun.
6: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
7: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90 a Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
8: Máš výbornou němčinu? U nás v AXA v Ostravě má cenu zlata. Žádná nuda v kanclu. Budeš zachraňovat cestovatele v zahraničí i na německých cestách. Dostaneš 45 000 korun měsíčně a k tomu náborový bonus 30 000. Čekají tě 2 dny v týdnu práce z domu a parta kolegů, které si zamiluješ. Klikni na AXA.cz, sekce kariéra.
9: Hraješ streetball a chceš ovládnout hřiště? Veolia tě zve na turnaj Veolia Street. Startujeme ve čtvrtek 11. června v City Campusu Ostravské univerzity. Hledáme nejlepší týmy ze základek a středních škol. Ukaž, co v tobě je. Registruj se na streetžijemehrou.cz.
10: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
11: Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
10: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu.
11: Co si vezmu na sebe?
10: Zalando.
12: Zdravotní pojišťovna RBP zve širokou veřejnost na Den zdraví, který se koná již tuto sobotu v Ostravské zoo. Pro děti je připraven bohatý zábavný a soutěžní program. Pro dospělé kontrola znamének a zraku, měření cévního věku a celkové fyzické kondice. Vstupné a zdravotnická měření jsou pro pojištěnce RBP zdarma. Přijďte pobavit sebe i své děti. RBP Zdravotní pojišťovna. Jsme s vámi na každém kroku.
13: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
14: Osmý ročník FM City Festu. Hudba, emoce a 20 000 lidí. Frýdek Místek 19. a 20. června. Lístky v prodeji na fmcityfest.cz.
15: No to, že seš mladej projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
16: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop.
17: Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
16: Hit Radio.
18: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

0: Linkin Park na Hit Radio ve 12.36.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Posloucháte srdcovky Hit Radio ve středu v pravé poledne a mám tady ještě jednu srdcovku, která je na vaše přání. A tentokrát tak je to píseň, která poputuje za paní Miluškou, která posílala hlasovku, že jednou, když byla malá, asi v páté třídě, tak protože měla krátké vlasy a všem ostatním záviděla, tak vymyslela hru na kadeřníka a všechny kolem voškubala. Vzala nůžky a prostě všechny jako ostříhala. A píše Tomáš a píše ahoj. Já bych se chtěl také hluboce poklonit té dámě, která ostříhala všechny své kamarády. Za mě je to naprosto geniální tah. Také jsem milovník kanadských žertíků. Jezdil jsem kdysi na tábory jako vedoucí a vyhlašoval jsem vždycky kanadskou noc a pak jsme předávali korunu pro krále nebo královnu Kanady. Za mě tato dáma je královna všech královen. Prosím, zahrajte jí píseň a když královna, tak prosím královnu. A protože je to dáma, tak asi bude mít ráda Abu. Tak jestli můžete, jenom pro ní. Zdraví Tomáš. Tomáš, dlouhá zpráva, ale chápu, já se přidávám. Miluško, snad je ti už odpuštěno a pokud ne, věř, že to stálo za to. Tohle je píseň jenom pro tebe.

0: Posloucháte Hit Radio, je přesně 3:15.
1: Srdcovky Hit Radio.
0: Dnešní srdcovky nám končí, další budou zase zítra v pravé poledne. Dnešní téma bylo průšvihy z dětství, tak co tady ještě máme? Kradla jsem tátovi cigarety pro kluka, kterého jsem milovala, a máma pořád nadávala, že táta strašně kouří i že má dvě krabky na den. Klackama jsme ryli pruhy do fasády domů, au, taky blbý. Dávali jsme petardy do výfuku aut a čekali, až bouchnou. Náročný. No, děkuju moc za všechny zprávy a za všechny vzpomínky, co jste mi sem naposílali. A co k tomu takhle říct na závěr? No, maximálně jenom to, že jestli máte děti a ty děti mají vaše geny, tak vás čeká ještě spousta srandy a taky spoustu vrásek na čele. Tohle je Hit Survive, který si dáme už za chviličku od Luise Capaldiho, k tomu ještě stihneme Davida Guettu a nebude chybit ani Benson Boone. Tak buďte s námi.
1: Hit Radio. Nehledejte ztracenou kartičku do knihovny. Vyhrajte zásobu knih na celé léto. Poslouchejte Hit Radio i odpoledne mezi 13. a 15. hodinou a vyhrajte v soutěži čtení na léto kompletní kolekci thrillerů Lisy Reaganové v hodnotě 5000 korun. Stačí odhadnout, jestli je její příběh pravdivý.
2: Od mizejících dívek až po dotek osudu. Trilery Lisy Reaganové jsou jeden napínavější než druhý. Vydává Grada.
3: Tady se vám blíží splátečka a další, a další, a další, a další, a další.
4: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
5: Potřebujete vypnout hlavu a nastartovat tělo?
6: Tak hurá na Vysočinu.
5: Stačí si zbalit pár věcí a za chvilku jste v úplně jiném světě.
6: Stovky kilometrů turistických stezek i cyklotras.
5: Skály a vyhlídky, co berou dech.
6: Rybníky, jezera i koupaliště.
5: Aktivní zábava i adrenalin.
6: A naposilněnou poctivé jídlo či pivko v místní stylové hospodě.
5: Vysočina má co nabídnout.
6: Stačí si jen vybrat.
5: Dovolená na Vysočině začíná na portále Vysočina.eu.
7: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
8: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
7: Čerstvé jako z Kauflandu.
9: Vedro bude, ale my můžeme přijet hned. Jsme Klima Pohotovost a dorazíme k vám dřív než léto. Garantujeme nejrychlejší servis a montáž klimatizací ve vašem okolí. klima-pohotovost.cz.
10: A je to tady. Prodejna Smyk v Avion Shopping Park v Ostravě. Najdete u nás vše pro vaše děti. Do 4. června u nás nakoupíte s 20% slevou, když si zakoupíte jakékoliv dva produkty s výjimkou Lega. Těšíme se na vás ve Smyku.
11: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
12: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
11: A tak to bude drahé.
12: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
13: Chceš práci, která má smysl, která nabízí unikátní příležitosti? Pracuj pro společnost Huisman a svoje výsledky můžeš vidět po celém světě. Vyrábíme špičková strojírenská zařízení již přes 90 let. Přihlas se na práce-huisman.cz a dělej, co tě baví. S Huismanem ze Sviadnova až do celého světa.
14: Hledáte perfektní letní výlet pro celou rodinu? Pak navštivte Ski Areál Bílá v Beskydech, který žije i v létě. Připravena je naše moderní šestimístná lanovka, která vás vyveze i z koli a kočárky až na vrchol hory Zbojník. Na kolech si zajezdíte v bikeparku a děti se vyřádí na našich stezkách a v megaparku plném zábavy.
15: První probuzení na moři?
16: První selfie s delfínem.
17: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
18: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď. Na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
19: Hausbrand Café, per favore.
20: Si, signora.
21: I v malém šálku lze dělat velké umění.
22: Hausbrand Café.
15: italská káva. Hausbrandkáva.cz.
20: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
21: Zlepši si náladu.
20: Zlepši si náladu.

0: Luise Capaldiho už za chviličku na Hitrádiu vystřídá Lucie, má pro nás připravené nejnovější zprávy, ale ještě předtím aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska na Frýdecko-Místecku v Třinci ve Frýdecké ulici před kruhovým objezdem směrem z centra stojí porouchané vozidlo, počítejte se zdržením v koloně. No a na D48 na 35. kilometru ve směru na Frýdek-Místek stojí porouchaná dodávka. Šťastnou cestu, vaše dopravní info volejte na 800 100 291.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Na semaforech červená. Kolona, která nejede.

0: nejlepší nálady. Jsme Hit Radio Orion a Moravu a Slezsko známe jako svoje boty. Jsme tvoje nejlepší rádio na cestu domů. Hit Radio Orion.
1: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
2: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
3: Pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.
0: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. On air.
3: Online.
0: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
4: Je 13 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Změny ve spoření na důchod, podpora penzijního spoření pro klienty do 30 let se zvýší. Zavedou se také nová zvýhodnění. U většiny typů spoření se zruší poplatky za výkon a sníží poplatky za správu. Detaily dnes dopoledne představila ministryně financí Alena Schillerová. Příslušný návrh zákona vloží ministerstvo zítra do připomínkového řízení. Vláda by ho pak měla projednat do konce června. Provoz na železničním koridoru v úseku Kolín-Velim je od rána zastaven kvůli poškozenému trakčnímu vedení. Zásah hasičů, správy železnic a opravy potrvají kvůli rozsahu poškození trolejí do pozdního odpoledne, pravděpodobně až do 16. hodiny. Událost se stala v obci Nová Ves a obešla se bez zranění. Od začátku letošního roku do konce května zemřelo na českých silnicích 23 motorkářů a jeden spolujezdec. Tragická bilance prvních 5 měsíců je výrazně horší než loni, kde bylo obětí o 14 méně. Teď se ještě podíváme k nám.
5: Ostrava do konce příštího roku distribuuje do 54 základních škol ve městě i 4 středisek volného času až 1 000 000 kusů hygienických vložek. Ve výběrovém řízení už město našlo dodavatele těchto pomůcek, za které zaplatí 1,2 milionu korun. Od ledna mají základní a střední školy povinnost zajistit zdarma menstruační potřeby na dívčích toaletách.
6: Akce týdne Komošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram. Barko, výkup na jedničku. www.pruhotnesuroviny.cz.
5: Na Moravě a ve Slezsku má být odpoledne velká oblačnost a postupně na většině území déšť nebo přehánky, výjimečně i bouřky. Nejvyšší teploty až 22 stupňů, v Beskydech a Jeseníkách maximálně 15.
0: Jirka Pelnář, Hit Radio.
7: 1 hodina odpoledne, 3 minutky k tomu, no to jsou tedy zprávy, jak jste mohli slyšet, tak v důchodu teda budeme prý všichni milionáři, podle těch nových změn, co představila ministryně financí Schillerová. Tak dobrý, dobrý, hezká představa, jenom je blbý, že se toho důchodu v Česku asi nedočkáme, to je taková jako druhá stránka věci. Ale zítra rádiem na důchod čekat nemusíte, s náma si na něj klidně můžete zahrát už o víkendu. Stačí si pořídit pohodlnou deku, papuče, posadit se do křesla a přečíst si pěknou knížku. A to knížku vám dám už za chviličku a nebude jenom jedna, je to série 12 detektivek od Lizy Reganové. Hrajeme o ně už za 10 minut.

0: Špatné sny od Teddyho Swimse. Je 13 hodin 12 minut, posloucháte Hit Radio. Za chviličku Red Hot Chili Peppers nebo Sigma Nobody to Love. Ovšem právě teď přichází ta chvíle, kdy budeme hrát o fantastickou sérii 12 detektivních knih, a to od renomované a světoznámé spisovatelky Lizy Reaganové. Je to už druhý týden, tak předpokládám, že pravidla hry znáte úplně všichni, pokud náhodou ne, a teď je to pro vás poprvé, tak v rychlosti jenom zopakuju. Mám tady další díl, tentokrát už je to 10. díl série, která se jmenuje, nebo tento díl se jmenuje Smrtící nádech. Já přečtu ukázku, pak ji nějak doplním a na vás bude, abyste uhodli, jestli to mé doplnění je pouze fikce a ten příběh jsem si vymyslel, a nebo takhle opravdu ten příběh dál pokračuje. To je všechno. Víc toho na vás není, víc toho nepotřebujeme. Tak jdeme na to. Nissa Summersová, tedy Nissa Summers, byla vzorná studentka, milovaná dcera a kamarádka, která by v žádném případě neudělala nic lehkomyslného, aby neohrozila své stipendium, natož svůj život. Josie a její tým musí zjistit, co se stalo v hodinách předcházejících Nissině smrti a co znamená záhadný záznam v kalendáři, který říká, je čas stát se mořskou panou. Následujícího dne zachvátí nedaleký dům hasiče ve výslužbě strašlivý požár, při němž málem zahynou on i jeho dvě vnučky. Poslední slova, která holčičky slyšely svého dědečka říkat, zněla, je čas stát se zápalkou. A teď dobře poslouchejte, přichází ta část, o který budete rozhodovat. Detektiv Josie Quinn a její tým nakonec zjistí, že jde o apokalyptickou performance, kterou předvádí místní klub sebevrahů. Všichni chtěli ukončit svůj život přes specializovaná fóra, dali se dohromady a rozhodli se odejít ze světa velmi teatrálně. Co si o tom myslíte? Může takhle ta knížka pokračovat? Může to být právě ten důvod, proč se tam objevujou takovéto indicie? No, je to teď na vás. 800 937 937 je telefonní číslo sem do studia Hit Rádia. Volejte právě teď, my si dáme jeden hit, pak vás vezmu živě do vysílání, no a doufám, že vám pogratuluju, že si od nás odnesete 12 knih detektivních příběhů, které na sebe stále navazují, od Lizy Reaganové.
1: Od mizejících dívek až po dotek osudu. Trilery Lizy Reaganové jsou jeden napínavější než druhý. Vydává Grada.

0: Sigma, Nobody to Love, posloucháte Hit Radio a teď je ta chvíle, kdy se dozvíme, jestli jsem si ten příběh před chviličkou domyslel, vymyslel, vycucal z prstu, jak se říká, a nebo jestli je to opravdu pravda. Na telefonu, tak v tuhle chvíli, tak mám Honzo ze Šumperka. Honzo, hezké odpoledne.
1: Taky přeju.
0: Jsi vášnivý čtenář.
1: No, já ne, ale přítelkyně ano, ta to miluje.
0: A výborně, výborně, tak teď všichni chlapi ti drží palce, ať si naženeš doma bonusové body. Co teda myslíš, ten příběh, který jsem čet?
1: Myslím si, že to není pravda.
0: Že to není pravda? Že to nemůže být tak, že by se všichni jako rozhodli, že by odešli takhle ze světa, že to je nějaký místní klub sebevrahů, že to je blbost?
1: No.
0: Tak to si to myslíš správně.
1: Hezky. To mi nevěřím.
0: Gratuluju, gratuluju. Je to samozřejmě smyšlený, to znamená, že ty nebudeš mít jeden plusový bod, ale rovnou 12, protože je to série 12 knih a teoreticky, když by si takhle jako každý měsíc jí tu jednu knihu dal, tak máš od teď až do příštího června 2027 vystaráno.
1: To je jasný, no.
0: Člověk musí mít počepicí, že jo?
1: Jo. Dá mi to nahrát a ta bude spokojená.
0: Nádhera, nádhera. Tak ještě jednou, velká gratulace. Pozdravuj doma samozřejmě a ani nemusí říkat, že jsi to u nás vyhrál. Klidně řekni, že jsi to normálně koupil, že takhle jako...
1: Ne, ne, to ne. Dobrý.
0: Tak jo, je to v hodnotě 5000 korun. Ještě jednou gratulace, jich 12 a já ti přeju pohodovej den. Měj si krásně, ahoj.
1: Jo, ahoj, ahoj.
0: A další knížky tady pro vás budu mít opět zítra mezi 12 a 15 tady na Hit Radio.
2: Od mizejících dívek až po dotek osudu. Thrillery Lisy Reganové jsou jeden napínavější než druhý. Vydává Grada.

0: Matrix na Hit Radio s hitem Golden, což je i Oscarový hit, i Oscarový film, ze kterého je. Je 13 hodin, 27 minut. Posloucháte Hit Radio, no a když jsme tady o těch velkých ocenění jako Oscar a tak podobně, tak opravdu klobouk dolů před naším tenistou Kubou Menčíkem. Jestli vás tenis úplně moc nebere, ale i přesto fandíte Čechům, tak teď dobře poslouchejte, protože Kubovi se podařila neuvěřitelná věc. Je to první tenista narozený po roce 2004, který je v semifinále Grand Slamu. Je to nejmladší český semifinalista Grand Slamu v Open éře. První Čech v semifinále Roland Garros po 16 letech. Jemu se podařilo postoupit na Roland Garros do semifinále a 16 let před ním nikomu, prostě jako masakr z Čechů. První český semifinalista Grand Slamu od Tomáše Berdycha na Wimbledonu roku 2017. To je prostě strašný mazec. Obrovitánský klobouk dolů. Budeme mu držet palce, bude to mít teď strašně těžký, protože bude nastupovat v semifinále, v tom zápase o samotné finále proti samozřejmě jako papírově velmi silnému soupeři a zároveň i proti vlastně jako největšímu koni celého Roland Garros, u kterým si všichni myslí, že to vyhrajou. Ale Kuba je náš takový malý kouzelník, tak snad ještě tam něco vyčaruje. My mu budeme držet palce. Celé Česko dělá nám radost. No a když jsme u těch kouzelníků, tak jednoho si dáme i za chvíli tady u nás na Hit Radio Houdini v podání Dua Lipy. Tak buďte s námi.
1: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Chodura špekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Vodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sýrem nebo popcorn za 129,90 a Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90. Až do 9. června. Kaufland.
2: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
3: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna. Dostane tě do hry.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
5: Hraješ streetball a chceš ovládnout hřiště? Veolia tě zve na turnaj Veolia Street. Startujeme ve čtvrtek 11. června v City Campusu Ostravské univerzity. Hledáme nejlepší týmy ze základek a středních škol. Ukaž, co v tobě je. Registruj se na streetžijemehrou.cz.
6: Michal Fest Ostrava. Festival, kde si vybere každý. V unikátním prostředí dolu Michal vystoupí Lucie Bílá,

0: Medul Michal Ostrava. Vstupenky na ticketportal.cz.
1: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
2: Senkor.
3: Lásko, jaký bys chtěla auto?
4: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, aby mělo dost místa pro děti, no a aby moc nestálo, že jo?
3: Ale já myslel, jakou barvu.
4: Barvu? Já tak to nevím.
3: Stačí vybrat barvu. Vozy Bike vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bike. Jednoduše chytrá volba.
5: Chytrá volba je třeba stylové městské SUV X35 za letní cenu 399 900 korun. Jen do konce června.
6: Zdravotní pojišťovna RBP zve širokou veřejnost na Den zdraví, který se koná již tuto sobotu v Ostravské zoo. Pro děti je připraven bohatý zábavný a soutěžní program. Pro dospělé kontrola znamének a zraku, měření cévního věku a celkové fyzické kondice. Vstupné a zdravotnická měření jsou pro pojištěnce RBP zdarma. Přijďte pobavit sebe i své děti. RBP Zdravotní pojišťovna. Jsme s vámi na každém kroku.
7: Stavebniny DEK přináší mega akci. Ucelené komínové systémy Shield s izostatickou komínovou vložkou nyní za výjimečně snížené ceny a navíc s dopravou zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 12. června. Tak si přijďte pro komínové systémy Shield za skvělé ceny s dopravou zdarma. Více na DEK.cz.
8: Nejlepší ceny měsíce v online shop.cz.
9: Nakupujte za nejnižší ceny měsíce. Tisíce vybraných produktů právě nyní nejvýhodněji v online shop.cz.
8: www.onlineshop.cz.
10: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekuriera.cz. One by Allegro.
11: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
12: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu. Hit Rádio.

ve 13 hodin a 38 minut. Posloucháte Hit Radio. Dnešní srdcovky mezi 12 a 13, tak ty už samozřejmě nestíháte, ale protože je středa, tak si můžete užít taky i vaše vlastní jako srdcovky na přání večer. Protože mezi 18 a 21 hodinou, tak nebudou chybět dneska hity na přání. Můžete si psát na webu hitradio.cz, co byste chtěli slyšet a hlavně kdy. No a protože si často píšete o kabáty, tak tady jedny máte, malou dámu.

0: Rosalyn na Hit Radio s hitem Snap, tedy lusknutí prstů. Někde jsem četl, že stačí lusknout prsty a objeví se vám na rukou nové hodinky. Tak to pojďme zkusit, jestli to funguje. Pojďme na to, zkusme to. 3, 2, 1, teď. Co? Nic. Nic tam není. No jo, no, tak... Mám v tom případě pro vás způsob, který funguje stoprocentně, nejsou to žádné jenom babské řady, ale je to způsob, který doopravdy funguje. Jestli chcete zbrusu nové chytré hodinky Garmin v hodnotě zhruba 7,5 tisíce korun, tak není problém. Stačí poslouchat Hit Radio i o víkendu. O víkendu vám opět hrajeme skvělý hity, máme tam našlapaný playlist, spoustu zajímavých informací, spoustu legrace, spoustu zábavy, spoustu tipů, jak třeba i ten víkend prožít, kam vyrazit a jak se ho opravdu jako užít úplně naplno. A k tomu navíc, tam ještě pro vás máme i tyhle fantastické hodinky. Dopoledne poslouchejte a teď jak na to. Stačí, když na webu hitradio.cz nominujete hity, které vám zlepší náladu. Abyste tam taky jako slyšeli samozřejmě i to, co vy máte rádi. A pokud o víkendu uslyšíte ten váš hit, který jste nominovali do vysílání a ještě navíc se s vaším vzkazem, tak pak vemte telefon a zavolejte na 800 937 937. Když to stihnete do 10 minut, hodinky jsou vaše. To je celý. Tak v sobotu i v neděli na Hit Radio.
1: Hit Radio. Každé stěhování má svůj příběh. Někdo ztratí klíče, někdo nervy a někdo tchýně ve starém bytě. Pošlete nám přes web hitradio.cz svůj nejstěhovací zážitek a vyhrajte ve snídani šampionů OLED TV Samsung za 23 000 korun. A to není vše?
2: Hrajeme s MND každý týden o 15 000 korun na stěhování. Stačí zanechat kontakt a souhlasit s nezávaznou kalkulací energií na mnd.cz/stěhování.
3: Karviná bude znovu žít během 20.

0: cíle a poběžíš pro dobrou věc. Každý kilometr pomáhá 13-leté Zuzance z Karviné. Registrace právě teď na poho50.cz. Generální partner Pohoběhu RBP Zdravotní pojišťovna. Projekt podpořen Evropskou unií.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Hledáte zážitek pro celou rodinu? Přijďte na dobrodružnou výpravu do Planetária Ostrava. Proletíte se vesmírem, roztočíte tornádo, zažijete zemětřesení a užijete si desítky interaktivních her. Planetárium Ostrava. Vesmír na dosah ruky. Planetárium Ostrava. Více na planetko.cz.
4: Stavebniny DEK přináší mega akci 6 plus 1. Vlákny vystužený, rychle schnoucí cementový potěr Weberova Trapit nyní za super cenu a navíc ke každým 6 balením 7 zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 12. června. Tak si přijďte pro cementový potěr zdarma. Více na DEK.cz.

0: Stavebniny Bikmat doporučují moderní tvarovky VISO pro snadnou a rychlou výstavbu plotů. Nyní se slevou 15% v Big akci. Bikmat, váš Big parťák pro každý projekt.
1: Vedro bude, ale my můžeme přijet hned. Jsme Klima Pohotovost a dorazíme k vám dřív než léto. Garantujeme nejrychlejší servis a montáž klimatizací ve vašem okolí. klima-pohotovost.cz.
2: A je to tady. Prodejna Smyk v Avion Shopping Park v Ostravě. Najdete u nás vše pro vaše děti. Do 4. června u nás nakoupíte s 20% slevou, když si zakoupíte jakékoliv dva produkty s výjimkou Lega. Těšíme se na vás ve Smyku.
3: Ty ještě nedaruješ plazmu v BioLife? Za každý odběr v BioLife získáš kompenzaci 1000 korun. A navíc i spoustu dalších výhod v rámci věrnostního programu BioLife Care. Staň se dárcem plazmy i ty a pomáhej. Registruj se ještě dnes na plazmaproživot.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A Pilsner Urquell půl litru jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
5: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
6: Senkor.
7: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekuriera.cz. One by Allegro.
8: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop.
9: Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
8: Hit Radio.
10: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

0: Rozchodová píseň o jednom páru, který se prostě sám od sebe už potom nějakým způsobem odcizil. No, tak to v životě je, tohle známe všichni. Gauthier a Kimbra, Somebody That I Used To Know na Hit Radio ve 13.58. Za chviličku nejnovější zprávy, Lucie má připravené ty nejaktuálnější informace, ještě předtím se ale podíváme na silnice.
1: Nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska na D48 na 40. kilometru směrem od Příboru na Frýdek místech stojí odstavená dodávka. No a na trase z Frýdku místku směrem na Hnojník na výjezdu z Horních Tošanovic bouralo osobní auto s autobusem. Na místě je blokovaný jízdní pruh. Doprava tam zpomaluje. Vaše dopravní info volejte na 800 100 291.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Jsme firma FL Brány. Český výrobce bran a plotů. Cenu si spočítáte na našem webu flbrany.cz. Prostě pohoda.
7: A je to tady. Prodejna Smyk v Avion Shopping Park v Ostravě. Najdete u nás vše pro vaše děti. Do 4. června u nás nakoupíte s 20% slevou, když si zakoupíte jakékoliv dva produkty s výjimkou Lega. Těšíme se na vás ve Smyku.
8: Kaufland.
9: Jsou tady.
8: Jsou tady.
10: Jo, jsou tady.
11: Jsou tady.
8: Řekni to všem!
11: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
8: Jsou ještě tady?
12: Jsou tady.
13: Vedro bude, ale my můžeme přijet hned. Jsme Klima Pohotovost a dorazíme k vám dřív než léto. Garantujeme nejrychlejší servis a montáž klimatizací ve vašem okolí. klima-pohotovost.cz.
14: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. On air.
15: Online.
14: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
16: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Zhruba 3/5 příjemců dosavadních dávek po přepočtu na superdávku klesá podpora. Vyplývá to z analýzy Ministerstva práce. Pro zkoumání dat 128 tisíc domácností ukázalo, že pětině z nich po odečtení nákladů na bydlení nezůstává z příjmu i ze superdávkou ani životní minimum. Ministr Juchelka navrhne změnu částek na bydlení a úpravu skupiny zranitelných osob. Během června bude pohled na noční oblohu opravdu výjimečný. Můžeme pozorovat dvě nejjasnější planety sluneční soustavy Venuši a Jupiter. Nejlépe by měly být vidět v úterý 9. června, kdy a kam se dívat, poradí astronom Petr Horálek.
17: Jasná planetární dvojice se objeví už za souvraku na západním obzorem okolo 21.30 letního času. Slabší Jupiter bude ležet jižně, tedy vlevo dole, od výrazně jasnější Venuše. Při pohledu pouhýma očima budou dosti blízko sebe a vizuálně budou opravdu nepřehlednutelné i z měst.
16: Červen navíc přeje i pozorování tzv. Nočních svítících oblak, která se objevují nízko nad severním obzorem. Naši fotbalisté v noci ze čtvrtka na pátek našeho letního času odehrají v New Jersey proti Guatemale poslední přípravný zápas před šampionátem. Svěřenci trenéra Koupka se proti exotickému soupeři pokusí navázat na domácí triumf nad Kosovem a vítězně se naladit na vstup do šampionátu. Teď se ještě podíváme k nám.
1: Bývalý obchodní dům Baťa v historickém centru Olomouce představí společnost Heritage Real Estates na rezidenční objekt s 60 byty, 3 ateliéry a obchodem. Olomoucký magistrát už zahájil řízení o povolení stavebního záměru. V přestavěné budově budou byty různé velikosti, v přízemí zůstane obchod určený pro nájmu a přibude 58 parkovacích míst.
18: Akce týdne Komošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
1: Na Moravě a ve Slezsku má být odpoledne velká oblačnost a postupně na většině území déšť nebo přehánky, výjimečně i bouřky. Nejvyšší teploty až 22 stupňů, v Beskydech a Jeseníkách maximálně 15.
19: Hit Radio.
20: Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: 14 hodin a 3 minuty je 3. června, třetí pracovní den, třetí den vždycky bývá kritický, no a tak si ho u nás na Hit Rádiu vždycky o něco zpříjemníme. A protože jsou 2 odpoledne, tak vás po týdnu čeká naše ruleta dvojsmyslů. Už za chviličku budu potřebovat především vaší fantazii. A myslím si, že nás čeká zase dneska tak trošku tenkej let. No, máte se na co těšit. Dáme jeden hit a jdeme na to.
14: Hit Rádio Orion.

0: Selena Gomez na Hit Radio, 14 hodin 6 minut, koukám na WhatsApp Hit Radio 777 937 777 a tam už je to jedna zpráva za druhou ve stylu tak dávej, dělej, pojď a tak dále. No tak jasně, jdu do toho. Čeká nás ruleta dvojsmyslů, protože je středa, 2 hodiny odpoledne. Pokud jste ji s námi nikdy nehráli, tak dneska je ten nejlepší den na to, abyste se zapojili taky konečně do hry. Je to o tom, že si vybereme téma a pak popustíme uzdu vaší fantazii. Pojďme rovnou na to. Já to nebudu protahovat. Jste připravený? Tak jo.
1: Co může zaznít v ložnici a...
0: A když hrajete tenis? Co může zaznít v ložnici a při tenise? Je to kvůli tomu, že máme tady obrovitánský úspěch na Roland Garros, takže Kubovi gratulujeme k historickému postupu do semifinále. A tím pádem, tenis, jo, tenis. Jsme na kurtu, je jedno, jestli na antuce nebo na trávníku. Je možná jedno, jestli je to línej tenis, nebo jestli je to badminton, hele, tak... Už tady koukám na číslo 777 937 777, už mi chodí od vás zprávy, klidně pošlete i hlasovky, zatím tady vystřelím hned tu jednu první jedinou zprávu a ty ostatní si dáme po dvou hitech. Tak hned první, co přišlo, co může zaznít v ložnici a při tenise je ach, och, ach. Těším se na další vaše zprávy, pojďme na to.

Good Night na Hit Radio ve 14:14. Je tady naše peprná středa, vždycky ve středu odpoledne ve dvě, tak máme naší roletu dvojsmyslu. Dnešní téma, co může zaznít v ložnici a při tenise. Na 777-937-777 na WhatsApp Hit Radio chodí vaše tipy, tak například parádní výměna, píše Lenka. Lucie píše, dáme čtyř hru. Dobrý, podávej. Vedle. Au, vedle. Dobrý. Další zpráva. A bude u toho i rozhočí? Výborně. Že by jako přišla maminka, jo, jako tchýně. Dobře. Pavel píše, já 40, ty 15. Ne, ne. To asi nebudou centimetry, viď, Pavel. Jedině, že by to bylo v obráceně. Já 15, 40. Tak u nás doma, ale skoro. No, nevadí. Tak co tu máme dál? Co tu máme dál? Klidně posílejte i hlasovky na 777-937-777. Vyberu dneska nejlepší a ta nejlepší zpráva ode mě ještě dostane nějakou speciální cenu, jo? A tohle je taky hezká zpráva. Jdi si na svou půlku. Tak tady tipuju, že už bude někdo dlouho ženatej. Asi. Pište dál. 777-937-777. Těším se.

0: To taky zní, jako kdyby hrál na tenis. Cranberries, hit Zombie, tady u nás na Hit Rádiu, je 14 hodin 22 minut, dnešní téma, pardon, tak je, co může zaznít při tenise a také v ložnici, evidentně zpěvačka Cranberries může. Vy mi píšete na 777 937 777. Vaše fantazie. A mám tady třeba například ještě zprávu. Rozdáme si to na Antuce nebo na trávě? Out, dvojchyba. Už nehraju. Dokonalý. Další. Tváří se jako mistr světa a přitom to byl teprve první set. Hezky, dobře. Co tady máme dál? Takového místa a dáš to vedle? Potřebuju medical time, píše Kála. Skvělý. Au, křeč, jo, tak úplně mezi náma teďko na rovinu, jo. Stalo se vám to někdy? Dostali jste prostě přitom jako křeč do nohy? Myslím jako při tenise samozřejmě. To je hrozně nepříjemný, ale asi to známe jako všichni, no. To je krásný. Musím vybrat jednu zprávu, kterou odměním tady naší společenskou hrou v naší exkluzivní Hit Radio verzi. Člověče, nezlob se. Tady ještě koukám, tady ty to pinkáš jako začátečník, taky dobrý, tak zlato. A teď druhé podání, hezky. No, bude to těžký, ale baví mě tady Lukáš, který píše, není to v ložnici, ale je to na střední škole v mém pokoji a je to u toho dvojtečka. Jestli takhle budu pokračovat, tak mám do důchodu tenisový loket. A to je vítěz, to je vítěz, za mě 100% tenisový loket prostě musí vyhrát, takže Lukáši, velká gratulace, protože za mě tohle je skutečně to nejlepší, co může zaznít v ložnici a při tenise, tenisový loket, gratuluju, díky moc za všechny zprávy. Další ruletu dvou smyslů si na Hit Radio dáme opět za týden ve středu ve 2 hodiny.
1: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
4: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
5: Aha.
4: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
5: A co SSB?
4: SSB? Co je SSB?
5: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
4: A to je nějaká nová investice?
5: To je stavební spoření od Buřinky.
4: Aha, a kde se to dá stáhnout?
5: No normálně v Georgii.
6: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
7: Subaru Crosstrek je kompaktní SUV, které drží krok s vaším tempem. Nejbezpečnější ve své třídě podle Euro NCAP a se stálým pohonem všech kol. Právě teď ho pořídíte se zvýhodněním až 120 000 korun. Domluvte si testovací jízdu u Subaru Dan Cars Opava. Subaru Crosstrek. Jistota na každý den v pohodě.
8: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
9: Chceš práci, která má smysl? Která nabízí unikátní příležitosti. Pracuji pro společnost Huisman a svoje výsledky můžeš vidět po celém světě. Vyrábíme špičková strojírenská zařízení již přes 90 let. Přihlas se na práce@huisman.cz a dělej, co tě baví. S Huismanem ze Sviadnova až do celého světa.
10: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
11: Senkor. Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
12: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
13: Hledáte zážitek pro celou rodinu? Přijďte na dobrodružnou výpravu do Planetária Ostrava. Proletíte se vesmírem, roztočíte tornádo, zažijete zemětřesení a užijete si desítky interaktivních her. Planetárium Ostrava. Vesmír na dosah ruky. Planetárium Ostrava. Více na planetko.cz.
14: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
15: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
16: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
17: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou plec bez kosti kilogram za 59,90 a meruňky volné kilogram za 49,90. Byla. To dobré začíná u nás.
18: Ahoj, tady Simona Krajinová. Taky nemáte čas vařit a chcete si pochutnat na dobrém, vyváženém a už hotovém jídle? Proto jsme společně s odborníky z gastronomie vytvořili Poké by Simona. Losos, kuře teriyaki, křupavá kachna. A v rámci této řady nechybí ani moje neřest, kterou milujeme všichni. Smažák s francouzskými bramburky a tatarkou. Čerstvá hotová jídla za dostupnou cenu. Poké by Simona nyní také na rohlík.cz a už brzy i na dalších místech po celém Česku. Miluju.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hitrádiu?
1: Jenom 36% lidí se s partnerem posílá během dne zprávy, tak jsme chtěli ta procenta trochu zvýšit. No a my jsme tady živě v éteru poslali našim polovičkám SMSku, která zněla: ahoj lásko, přeju hezké ráno, vyspala ses krásně, až přijedu domů, udělám ti skvělou masáž, měj krásný den, miluju tě. No a máme odpovědi, tak Jasmin, co přišlo tobě?
2: Tak můj Kuba mi napsala: ahoj Bobe, nebej tý dobrovolný masáž. Že, tak ti snad i věřím, ale takhle, nemám si náhodou pustit hitko, co to tam zase vymýšlíte?
1: To nás prokop. Co přišlo Davidovi?
3: Já mám zatím jenom zobrazeno a vzhledem k tomu, že takhle Evi vůbec neříkám, tak podle mě má jakoby podezření, že jsem to omylem poslal.
1: Že si tu SMSku dal takzvaně do jiného hrníčku.
3: Přesně tak.
2: A co přišlo Michalovi?
1: Mně přišlo 7 otazníků.
2: Tady je vidět, že takovýhle zprávy asi teda tvoje přítelkyně nedostává.
0: Nejsi snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

Eva Farna a Miraj, vzpomeneš si jejich společný duet. Těch duetů je, má teď Eva Farna víc. Tohle byl ten plánovaný, ten neplánovaný, tak ten se odehrál v Praze na náměstí, kdy prostě Eva jenom tak jako šla ze své zkoušky a najednou tam vidí holčinu, která tam zpívá písničky, no a tak k ní šla, zaspívala si a je to momentálně asi nejsdílenější a nejvirálnější video, který zatím asi v roce 2026 máme. Tak krásný. Nikdy nevíte, kdo vás odkud pozoruje a kdo se k vám může přidat ve vaší práci. Bylo by to hezky, kdyby nám tečel někdo pomoct, co? V práci.

Kate Ryan na Hit Radio ve 14 hodin 42 minut. Jak se dneska řeší ty nové změny od ministryně financí, co představilo, že v důchodu budeme všichni milionáři? Tak pokud jste taky skeptický k celé naší důchodové reformě a vládním slibům a radši to necháváte sami na sobě a na vlastním financování a spoření, tak já jsem zjišťoval, kdy je nejlepší čas zainvestovat peníze. Jo? A aby jsme nespekulovali, tak jsem se zeptal na to v Portu, největší české investiční platformě. A ta odpověď vás možná asi překvapí, protože podle dat je nejlepší investovat pravidelně. To znamená každý měsíc a vlastně vůbec neřešit, v jaký je to den nebo čas. Proč to tak je? Nikdo totiž nedokáže předvídat, jak se bude akciový trh vyvíjet a kdy nastane ten nejlepší čas. Proto je klíčové investovat pravidelně v tom dlouhodobém horizontu, i když ty trhy klesají, anebo i když rostou. Prostě každý měsíc pravidelně. V tom je to kouzlo, v tom je ten zakopaný pes. Nemáte čas, to je poslední info, se kterým se dneska s vámi loučím. Za chviličku je 15. hodina, dorazí naše odpolední show. Já jsem Jirka Pelnář a budu se na vás tady na Hit Radio těšit zase zítra ve 12 hodin, kdy nám začne opět hodina srdcovek. Tak se smějte.

0: středa je na Hit Rádiu Orion vždycky ta vaše. Nejenom, že večer hrajeme hity podle vašeho zadání, ale chcem o to víc vědět, že vás máme.
1: Zdravíme vás do aut, na benzínky, do kanclu a všude jinde, kde nás posloucháte a počítáme s vámi i dneska od 3 minimálně do 6.
0: Michal a Evelína, to jsme my, jsme na svých místech a jsme ready předat vám všechno svoji dobrou náladu.

0: vozí kapitán Jasmin a letuška Michal. Toto je Last Call. Prosíme posluchače Hitrádia, aby se co nejdříve dostavili k odletové bráně společnosti Invia.
1: Čekáme jen na tebe. Řekni nám, jaké je tvé výherní sedadlo a dovolená za 40 tisíc je tvoje. Připoutej se prosím a vyhrávej každé ráno se snídaní šampionů na Hitrádiu.
2: Na Invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na Invia.cz.
3: Představte si místo, kde máte spoustu času a kde v klidu odložíte telefon.
4: Vysočina. To je únik od úkolů a schonu všedních dnů. Stylové penziony, krásná příroda, kouzlo památek UNESCO, lokální chutě
3: a poctivé pivo z místních pivovarů.
4: Vysočina. To je místo, kde můžete zpomalit, zhluboka se nadechnout a dobít si baterky.
3: Dovolená na Vysočině začíná na portále Vysočina.eu.
5: Kaufland.
6: Jsou tady.
5: Jsou tady.
7: Jo, jsou tady.
8: Jsou tady.
5: Řekni to všem.
8: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
5: Jsou ještě tady?
9: Jsou tady.
1: Řekneme to rádi a nahlas. Nejlepší auta má Pavlas. Fiat Grande Panda s benzínovým motorem a manuální převodovkou jež za 379 900. Nyní u vašeho dílera Fiat pro Moravskoslezský kraj. Pavla Strast Chlebovice, Frýdek Místek.
10: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
11: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
12: Outlet Arena Moravia právě probíhají letní výprodeje. U nás najdete tu nejlepší výbavu pro všechna letní dobrodružství za skvělou cenu.
13: Outlet Arena Moravia. Slevy po celý rok.
14: Ministerstvo řeznictví varuje. Ochutnáváním váhalových špekáčků může vzniknout závislost. Účast špekáčků při opékání je povinná. Bylo zjištěno nedostatečné množství poctivých špekáčků na vašich ohništích. Nebojte se. Firma Váhala, výrobce těch nejlepších špekáčků, přichází s řešením. Naše špekáčky plné chuti jsou připravené stát se hvězdou každého ohně. Váhala. Poctivé špekáčky prověřené ohněm.
15: Ahoj, tady Simona Krajinová. Taky nemáte čas vařit a chcete si pochutnat na dobrém, vyváženém a už hotovém jídle? Proto jsme společně s odborníky z gastronomie vytvořili Poké by Simona. Losos, kuře teriyaki, křupavá kachna. A v rámci této řady nechybí ani moje neřez, kterou milujeme všichni. Smažák s francouzskými bramburky a tatarkou. Čerstvá hotová jídla za dostupnou cenu. Poké by Simona nyní také na rohlík.cz a už brzy i na dalších místech po celém Česku. Miluju Poké.
16: Osmý ročník FM City Festu. Hudba, emoce a 20 000 lidí. Frýdek Místek 19. a 20. června. Lístky v prodeji na fmcityfest.cz.
0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hitrádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hitrádio.
17: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Zdravíme vás, posloucháte Hit Radio Orion, Michal a taky Evelína jsme tady a doufáme, že vás tam taky máme někde.
1: Doufáme, nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska pro řidiče. Na dálnici D48 na 20. kilometru směrem na Lipník stojí porouchané nákladní auto, pozor tady, a opatrně i v Holešově v Palackého ulici, tady srazilo auto chodce, na místě je záchranka a policie, počítejte s omezením provozu a s menším zdržením. Vaše dopravní info volejte na 800 100 291.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Konec školního roku je tady. Jedničky potěší a snaha se počítá. A odměnu? Tu si zaslouží každý. Darujte filmový zážitek s poukázkami Cinestar. Skvělý dárek pro školáky, studenty, ale i učitele. Pořídit je můžete online nebo na pokladnách Multikin Cinestar. Těšíme se na vás.
6: Jak ty ještě pořád věříš, že značkový hadry jsou kvalitnější? Já ne. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
7: Veverek je plný les, ale Veverák je jen v Olomouci na svatém kopečku. Lanový park Veverák, to pravé adrenalinové dobrodružství. www.veverák-kopeček.cz.
2: On air.
3: Online.
2: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio Orion.
1: Je 15 hodin, krátké zprávy a David Račák. Podpora penzijního spoření pro klienty do 30 let se zvýší, zavedou se nová zvýhodnění. U většiny typů spoření se zruší poplatky za výkon a sníží poplatky za správu. Návrh zákona vloží ministerstvo financí ve čtvrtek do připomínkového řízení a vláda by ho měla projednat do konce června. Sněmovna podpořila růst rodičovské, ta by mohla vzrůst od příštího roku o 50 tisíc na 400 tisíc korun a na dvojčata a vícerčata ze 700 na 800 tisíc korun. Novelu teď posoudí sociální výbor. Frýdek Místek plánuje rekonstrukci prvního vnitrobloku na Riviéře. Jde o největší a druhé nejstarší sídliště ve městě. Úpravy by měly odstartovat v létě, kdy město zahájí opravy mezi ulicemi Václava Talicha a Beethovenova. Vznikne tam mimo jiné parkoviště pro zhruba 30 vozidel. No a tenista Jakub Menčík se poprvé v kariéře probojoval do grandslamového semifinále. Ve čtvrtfinále French Open porazil na pařížské antuce Brazilce Fonseku. V boji o finále vyzve v pátek světovou trojku Němce Zvereva.
8: Akce týdne Komošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram. Barko, výkup na jedničku. www.pruhotnesuroviny.cz.
2: Počasí v pěti slovech.
0: Už to budeš plhat nahoru.
2: Hit Radio Orion.
0: Kdybyste věděli, co? Slibuju.
1: Jak by se vám líbil čtyřdenní pracovní týden? Řešíme to docela často tady s Evíkem, ale děláme to proto, aby to konečně zaslechl i váš šéf, tak mu to připomeneme zase
0: hlavně
1: za chvíli.
0: Hlavně, abyste věděli, jaké jsou ve světě čtyřdenního pracovního týdne novinky, takže máme další a řekneme si o nich už za chvíli.
1: Teď David Guetta.

0: Ne, Michale, toto nebyly nedvědi. Tohle byly jeleni a jejich všude zdejší a
1: bylo jeleni jak nedvědi, to máš úplně jedno.
0: Asi jo, pěkné odpoledne.
1: Pojďme si na čtyřdenní pracovní týden update, co máme nového, my víme, meleme o tom docela často, ale budeme, dokud budou v tomto nějaké novinky.
0: Právě, vy si to zasloužíte, to světlo na konci tunelu. Vy, co teď jedete z práce, unavení a víte, že je to teprve středa, my jsme tady pro vás. A tohle je hlášení pro šéfy, a tak přidejte volume, jo? No.
1: Ze 100% testovaných firem chce 73% ve čtyřdenním provozu pokračovat. Jo, testovalo se 6 měsíců 50 firem.
0: V Německu, by the way, v Německu. Jejich zprávy ukazují, že produktivita nejenom, že neklesla, ale ve spoustě případech ještě zrostla, což se opakuje, což říkají vždycky všichni, když tohle testujou. Zkrátili se porady a lidi se necítili tolik přetížení. To je sen, který k nám dorazí, uvidíte.
1: Dalo by se říct, že i my dva jsme takový průkopníci, taky nám to zítra končí a šéfu můžeme potvrdit, že v neděli už se většinou nemůžeme dočkat, až půjdeme zase vysílat, jo, a těšíme se na vás.
0: Jako je to pravda, akorát nám ten den nikdo nezaplatí, jo, ale tohle funguje na tom, aby jako ty lidi potom to nelákalo přijít a užili si to volno, že budou mít placené jako normálně 5 dní v týdnu, ale budou tam jenom 4.
1: Jo,
0: to a udělají za ty 4 dny stejně práce jako do toho pátku.
1: Za mě úplná pecka. Klidně nám napište nebo cinkněte, za co byste obětovali čtyřdenní pracovní týden? S čím byste zašli za šéfem? 724-299-199, to je číslo našeho WhatsAppu. Těšíme se, teď už Morandy.

0: Park, Linkin Park na Hydrádiu Orion. Čas na poslední kafe, abyste mohli večer ještě v klidu zaspat, jo?
1: Dopím, děkuju za upozornění. My jsme se vás před chvilkou ptali, za co byste obětovali 4denní pracovní týden, kdyby to šlo za něco vyměnit, jo?
0: První,
1: s čím byste šli
0: první
1: za šéfem?
0: Monča napsala, já bych za 3 dny volna obětovala firemní team building, všechny a klidně navždy.
1: No tak to asi nebere ze svého, že? To by si přilepšila dvojnásobně, bych řekl. A Román napsal, za 4denní pracovní týden bych obětoval pondělí. A když to nepůjde, tak klidně i úterý a středu.
0: Počkej. Možná to Roman myslí tak, že by se nekončilo v pátek.
1: Ale že by se šlo do práce jenom ve čtvrtek třeba, kdyby obětoval i pondělí a úterý.
0: Že by ten 4denní pracovní byl jako úterý, středa, čtvrtek, pátek. Když to je blbost, že ten pátek je lepší volný, že? Můžete i někam víc jet a tak.
1: No právě. Ale děkujeme, že jste napsali. My se zase na něco zeptáme v příští hodině a slibujeme, NZ-ko, tak pokud teďkom něco jíte, už dopředu říkám, rychle to dojeste.
0: Já nechci tady ty tvoje nechutné zprávy.
1: To není moje nechutné, to prostě vyšlo, to je fakt, měli bychom to všichni vědět. Máme tam ještě v hlavě volno na tuhle tu důležitou zprávu.
0: Já se nebudu divit, když na chluku to vypnete. Ale ve 40 se zase vraťte, jo?
1: Určitě. Can't stop the feeling, Justin Timberlake, už za chvíli.
2: Potřebujete vypnout hlavu a nastartovat tělo?
3: Tak hurá na Vysočinu.
2: Stačí si zbalit pár věcí a za chvilku jste v úplně jiném světě.
3: Stovky kilometrů turistických stezek i cyklotras.
2: Skály a vyhlídky, co berou dech.
3: Rybníky, jezera i koupaliště.
2: Aktivní zábava i adrenalin.
3: A naposilněnou poctivé jídlo či pivko v místní stylové hospodě.
2: Vysočina má co nabídnout.
3: Stačí si jen vybrat.
2: Dovolená na Vysočině začíná na portále Vysočina.eu.
4: Tak co na to říkáš, Baru?
5: Maxi, ten byt je najednou takový větší a čistší. Primalex Polar byla skvělá volba.
4: Zastavte se v Baumaxu pro Primalex Polar. 15 plus 2 kila zdarma do konce června za 899 korun. A barva na radiátory k tomu jen za 1 korunu. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Helpdays 2026 otvírá festivalovou sezónu ve Frýdku Místku 5. a 6. června. Letos vystoupí 3 sestry, Dimitri s Václavem Nojdem Bártou, Harley, Aleš Brichta, Red Z a spousta dalších. Lístky a informace najdeš na www.helpdays.cz.
7: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
8: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
9: Čerstvé jako z Kauflandu.
10: Ty ještě nedaruješ plazmu v BioLife? Za každý odběr v BioLife získáš kompenzaci 1000 korun. A navíc i spoustu dalších výhod v rámci věrnostního programu BioLife Care. Staň se dárcem plazmy i ty a pomáhej. Registruj se ještě dnes na plazmaproživot.cz.
11: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
12: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekurýra.cz. One by Allegro.
13: Italská legenda Drupy, ale taky Rytmus, Divokej Bill, Refew, Rybičky 48, Raigo, Lunetic, Robin Zoot, Olympic nebo Martina Pártlová. A velký zábavný program pro děti. To jsou slavnosti jihu 2026, které od 19. do 21. 6. znovu promění Ostravu jih v největší rodinný festival. Posledních 10% vstupenek na www.slavnostijihu.cz. Tak buďte u toho s námi.
14: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
15: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
16: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
17: Jsme firma FL Brány. Český výrobce bran a plotů. Cenu si spočítáte na našem webu flbrany.cz. Prostě pohoda.
18: A je to tady. Prodejna Smyk v Avion Shopping Park v Ostravě. Najdete u nás vše pro vaše děti. Do 4. června u nás nakoupíte s 20% slevou, když si zakoupíte jakékoliv dva produkty s výjimkou Lega. Těšíme se na vás ve Smyku.
19: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
20: Hit Radio.
21: Zlepši si náladu.
20: Zlepši si náladu.

0: co má v hlavě, tak my vám teďka do těch hlav nasadíme něco opravdu zbytečného. To nejzbytečnější.
1: Pojďme na to.
2: NZ-ko. NZ. Nejzbytečnější zpráva.
1: A NZ-ko je dneska, jak už jsme říkali, z kategorie delikatesy. Jeden chlapík zhromažďoval 6 let svou odumřelou kůži a postupně z ní vytvořil kostku. Počkej, poslouchej. Celé to prý začalo jako běžný úklid, ze kterého se stal časem projekt. Miluju, pak se z toho stal projekt. Kůži postupně spojoval alkoholem, dokud se z ní nestala kostka 2x2 cm.
0: Ani pindě už to nežere.
1: Tvrdí, že připomíná gumu a voní po prachu.
0: Ne,
1: voní ti prach? Nasad si ty sluchátka.
0: Ne, nikdy.
1: A teď si představ, že k němu přijdeš na návštěvu a zahrajete si Monopoly s jeho speciální kostkou.
0: Ne, vypínám to.
2: Nejzbytečnější zpráva. To nejzbytečnější info, které dnes rozhodně nebudete potřebovat, ale stejně si ho budete pamatovat. Hit Radio Orion.

0: Timberka, hitovka, svůní prázdniny na cestu z práce. Co chcete více? Tady je Hit Radio Orion, odpolední show s Michalem a Evelínou. Škoda, že dneska není úplně tak krásně jako včera, mě čeká tak maximálně úklid doma, ale včera jsem si šel projít a v Porubě jsem objevil spoustu nových zmrzlináren. Jenom u Duhy jsou tři skoro vedle sebe a musím říct, že jsme se i v těch zmrzkách hodně posunuli a ten výběr je opravdu veliký a i ty kombinace chutí bývají netradiční. Jsem třeba zkusil včera pomeranč s mátou, bylo tam, co si pamatuju, i mango s kokosovým mlékem, různé kávové příchutě. Fakt jako dobré pro dobré dělá, to nemusíte až do Itálie. Můžete si ho dát i klidně tady v Ostravě, Porubě, tak se nebojte objevovat. Za malou chvíli Colin anebo Dáša a její Austin. Dobré odpoledne.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90 a Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
2: Hledáte perfektní letní výlet pro celou rodinu? Pak navštivte Ski Areál Bílá v Beskydech, který žije i v létě. Připravena

0: naše moderní šestimístná lanovka, která vás vyveze i z koly a kočárky až na vrchol hory Zbojník. Na kolech si zajezdíte v bikeparku a děti se vyřádí na našich stezkách a v megaparku plném zábavy.
1: Máš výbornou němčinu? U nás v AXA v Ostravě má cenu zlata. Žádná nuda v kanclu. Budeš zachraňovat cestovatele v zahraničí i na německých cestách. Dostaneš 45 tisíc korun měsíčně a k tomu náborový bonus 30 tisíc. Čekají tě 2 dny v týdnu práce z domu a parta kolegů, které si zamiluješ. Klikni na AXA.cz, sekce kariéry.
2: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
3: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
2: A tak to bude drahé.
3: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
4: Stavebniny Dek přináší mega akci. Půjčovna stavebnin Dek

0: Kratší drát zdarma. Více na dek.cz. Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
1: Michal Fest Ostrava. Festival, kde si vybere každý. V unikátním prostředí dolu Michal vystoupí Lucie Bílá,

0: Ostrava. Vstupenky na ticketportal.cz.
1: Zdravotní pojišťovna RBP zve širokou veřejnost na Den zdraví, který se koná již tuto sobotu v Ostravské zoo. Pro děti je připraven bohatý zábavný a soutěžní program. Pro dospělé kontrola znamének a zraku, měření cévního věku a celkové fyzické kondice. Vstupné a zdravotnická měření jsou pro pojištěnce RBP zdarma. Přijďte pobavit sebe i své děti. RBP Zdravotní pojišťovna. Jsme s vámi na každém kroku.
2: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
3: Senkor.
4: Tvůj pocit po projektu?
5: Jipi!
6: Jo!
4: Jo!
5: Jipi, jipi!
4: Hornbach, s námi to zvládnete.
7: 14 slevových kupónů v Tetě. Ušetřete z kupóny, které platí na značky Ariel, Pampers, Nivea, Jar, Gliss a další. Zlevněte si své nákupy o stovky korun. Kupóny platí i na produkty v akci. Více na tetadrogerie.cz.
8: Hit Radio Orion.
9: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

0: The Colin a jejich Wherever You Will Go. My vás zdravíme ze studia, kde jsme se rozrostli o dalšího člena naší rodiny, o Davida.
1: Davide, vítej, hezké odpoledne. Hezké odpoledne zprávy, papírek. Všem. Co na něm?
2: Ano, tak já bych chtěl pozvat ke sledování a pozorování večerní a noční oblohy.
0: Co na to jsou tvoje vidět... žena?
2: Co by na to?
0: Tak tady zveš celou Moravu.
2: A já jsem si říkal, co jsi psala za poznámky teď a ty jsi zase na mě něco vybafla. Jako.
0: Tady píšu e-mail, ale to nevadí. Takže nevíš.
2: No prostě...
0: David říkal, že...
2: Nebezpečně se k sobě přibližují Jupiter a Venuše, vypadá to úplně fantasticky, takže se podívejte.
1: Ale je vypadá to, vidět... to nic nehrozí, jo?
0: A je to
2: ne, je to
0: právě
2: nebezpečně krásné a je to vidět odkudkoliv.
1: No počkej, ale jestli krásný jsou večer komáři, tak se na to dívej sám. To pej nechceme.
0: Takže hlavu vzhůru.
2: Ano.
1: Hlavu vzhůru a víc ve zprávách za chvíli. Teď ještě Leony, dobré odpoledne.

0: Ani 7 let, ani 7 minut jsme teď nedali Lukasovi Grahamovi na Hit Radio Orion, protože za 2 minuty je tady 16. hodina, čas na aktuální informace. Nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska v Ostravě ve Výškovické ulici na úrovni Obě bourala 2 auta. Počítejte, že se tady zdržíte. V Klimkovicích v ulici 28. října u křižovatky z Komenského ulicí se srazila další auta a v Novém Jičíně v Suvorovově ulici bourala další 2 auta. I tady počítejte s malým zdržením. Jezděte opatrně a dobře dojeďte. Vaše dopravní info volejte na 800 100 291.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Nový vůz Škoda už od 399 900 korun? Ano, slyšeli jste dobře. V Carireálu máme nové modely Škoda, akční nabídce Classic a Dynamic. Auta mají prodlouženou záruku a předplacený servis zdarma nebo za zvýhodněných podmínek. Tak na co čekáte? Jmenuji se Vojta Zaremba, jsem prodejce vozů Škoda a zvu vás k nám do Carireálu, vašeho autorizovaného prodejce vozů Škoda v Střince. Více na carireal.cz.
6: Veverek je plný les? Ale Veverák je jen v Olomouci na svatém kopečku. Lanový park Veverák, to pravé adrenalinové dobrodružství. www.veverák-kopeček.cz.
7: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort-group.cz.
8: Osmý ročník FM City Festu. Hudba, emoce a 20 000 lidí. Frýdek Místek 19. a 20. června. Lístky v prodeji na fmcityfest.cz.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Orion.
11: Je 16 hodin, krátké zprávy a David Račák. Sněmovna dnes schválila přesun části pravomocí spojených s pomocí lidem ohroženým bytovou nouzí podle zákona o podpoře bydlení z obcí na úřady práce. Úřady mají mimo jiné rozhodovat o žádostech o podpůrná opatření. Část opozice se obává jejich přetížení. Ostrava do konce příštího roku distribuuje do 54 základních škol ve městě i 4 středisek volného času až 1 000 000 kusů menstruačních vložek. Ve výběrovém řízení už město našlo dodavatele těchto hygienických pomůcek. Zaplatí za ně 1,2 milionu korun. Během června bude pohled na noční oblohu opravdu výjimečný. Můžeme tam totiž pozorovat dvě nejjasnější planety sluneční soustavy, Venuši a Jupiter. Nejlépe by měly být vidět v úterý 9. června, kdy a kam se podívat, radí astronom Petr Horálek.
12: Jasná planetární dvojice se objeví už za souvraku na západním obzorem okolo 21:30 letního času. Slabší Jupiter bude ležet jižně, tedy vlevo dole, od výrazně jasnější Venuše. Při pohledu pouhýma očima budou dosti blízko sebe a vizuálně budou opravdu nepřehlednutelné i z měst.
11: Červen navíc přeje i pozorování takzvaných nočních svítících oblak, která se objevují nízko nad severním obzorem. No a nováček první fotbalové ligy Zbrojovka Brno po suverénním postupu mezi elitu ohlásil první posilu. Dres jihomoravského klubu bude oblékat hrotový útočník Daniel Vašulín, který přestoupil z Viktorie Plzeň. 27-letý kanonýr podepsal víceletý kontrakt, oznámil klub na svém webu.
13: Akce týdne Komošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram. Barko, výkup na jedničku. www.pruhotnesuroviny.cz.
14: Zítra čekáme na Moravě a ve Slezsku skoro jasno až polojasno, nejvyšší teploty 22 až 26. Večer by měly přibývat oblačnosti, ale to vám nebudu říkat, tím se nestresujte.
9: Hit Radio Orion.
14: 16 hodin a skoro 3 minuty už máme právě teď, snad všechno stíháte a my jsme moc rádi, že jste s námi.
0: Máme pro vás lístky na Rainbow Run, který se koná příští sobotu v Dovu, a kromě toho zdravíme do Krnova, mrkneme se tam za moment na jednu dramatickou scénu.
14: Co se teď chluku tak usmívala, že mi ten úsměv pestuhla, nemůžu tu držku vrátit zpátky.
0: Trošku se poslimpala, no.

0: tady protahovala a my nechceme, ať protahujeme tady váš pracovní den. Bez tak máte 16.30 padla, čau.
1: Hezkého odpoledne, tak zatímco ve Frýdku měli předevčírem divočáka, v Krnově úřadovala zmije.
0: No, tentokrát to nebylo volání na policii, ať přijede, a pak konstatovala, že je to jen úžovka, jo.
1: Tohle ne, tahle byla opravdová zmije, jo, jo. Ještě horší než ta, co vám ukradne oběd v práci, nebo co si po sobě neumije hrnek od kávy, Evelino.
0: Ale no tak.
1: Tahle zmije toho chlapa dokonce uštkla.
0: Nejen tak z plezíru, on si ji fotil a jak se přibližoval, aby měl lepší fotku, tak už mu to teda nedarovala holka. Líbí se mi v té tiskové zprávě informace, že nebylo ku podivu potřeba podat protijed. Že se pacient s tím popasoval v podstatě sám a zůstal jenom na pozorování, takže jako možná už něco zažil, víš, a čím víc zmijí v životě potkáte, tím víc se otrkáte, že jo?
1: Amen.
0: Ta první ta vás překvapí, ta druhá si řekne, tak oni už jsou asi takové.
1: A to třetí už si obvykle namažete na chleba, ne?
0: Přesně, ten rozvod to už je pak rychlovka.

0: The Ordinary a taky Alex Warren na Hit Radio Orion končí právě teď.
1: Kamča nám teď do studia poslala krásnou fotku fotopointu z Kopřivné, ke kterému si vyběhla po práci. Díky za to a mám k tomu dvě věci. Jo. Seznam všech fotopointů najdete na našem webu hitradioorion.cz a pokud rádi běháte, máme pro vás lístky na úžasný Rainbow Run příští sobotu v Ostravském Dovu už za pár minut. Kde?
0: Co?
1: Blabuju proti Evelíně.
0: Jo, takhle jsem se si, v dobu ne, si říkal.
1: No, máte velkou šanci.
2: Není důležité, jak dlouho stojíš v koloně. Důležité je, jak se u toho cítíš. Kryjeme ti záda těmi nejčerstvějšími informacemi z cest a k tomu hrajeme hity, které tě dostanou ze splínu. Jsme Hit Radio Orion a Moravu a Slezsko známe jako svoje boty. Jsme tvoje nejlepší rádio na cestu domů.
3: Kaufland.
4: Jsou tady.
3: Jsou tady.
5: Jo, jsou tady.
6: Jsou tady.
3: Řekni to všem.
6: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
3: Jsou ještě tady?
7: Jsou tady.
8: Bezpečnost má zelenou od Kooperativy. A neb kyberbezpečnost pro každého.
9: Zvoní vám telefon, na displeji vidíte číslo své banky a někdo vás varuje, že vaše peníze jsou v ohrožení. Právě tak začíná klasický rafinovaný podvod, který zneužívá strach a autoritu. Jak se nenechat vmanipulovat do pasti, nám řekne zástupce policie České republiky Ondřej Penc.
10: Ano, útočníci dnes dokáží napodobit oficiální telefonní čísla. Ale nezapomeňte, že banka ani policie po vás nikdy nebudou chtít hesla, PIN kódy nebo převody peněz. I hned zavěste a zavolejte na oficiální číslo své banky. A hlavně se nenechte tlačit do časové tísně.
9: Děkujeme a celý krizový manuál na ochranu svých úspor najdete na bezpečnostmazelenou.cz.
11: Karviná bude znovu žít během 20.

0: chvíle a poběžíš pro dobrou věc. Každý kilometr pomáhá 13-leté Zuzance z Karviné. Registrace právě teď na poho50.cz. Generální partner Pohoběhu RBP Zdravotní pojišťovna. Projekt podpořen Evropskou unií.
1: Hausbrand Café, per favore.
2: Si, signora.
1: I v malém šálku lze dělat velké umění.
3: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
4: 15. května v Ostravě startují Dny fajné rodiny. Až do 21. června vám ukážeme, jak si společně napříč generacemi užít volný čas na různých místech v Ostravě. Nenechte si ujít tvořivé dílny, interaktivní programy, prohlídky či tradiční akce jako Muzejní noc, Maker Fair, Tata Fest a spoustu dalších. Přijďte a soutěžte s námi. Více na dnyfajnerodiny.cz.
5: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
6: Senkor.
7: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
8: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
9: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
8: A dárek je váš, tak ušetřete s
10: tiskru.cz. Náplně hned.
11: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na Centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
12: Hit Radio.
13: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

0: Hlavou proti Evelíně. Hlavou proti
1: Evelíně. 591 001 001, to je číslo k nám do studia. Předchozí soutěžící nevydržel na telefonu. Tento týden soutěžíme o lístky na Rainbow Run. Výherce získá 2 lístky, pošleme vám je na mail, to jsem asi už nemusela číst, to tady je jaká poznámka pro nás. Každopádně my tímto celý týden s vámi slavíme Den dětí. Už tam někdo je?
2: Není tady nikdo, takže ještě 591 001 001, a slibujeme, že ty otázky budou fakt úplně triviální.
1: Barevný běh plný smíchu, radosti, společných zážitků pro celou rodinu.
2: Už nemluv, už tady někdo je. Hezké odpoledne, kdo tam? Halo.
1: Halo.
3: Halo.
1: Halo, kdo je tam?
3: Tady Jura.
1: No to máme vědět, kamaráde.
2: A já jsem tomu nerozuměl, tomu
1: Jura,
2: jméno.
1: Jura.
2: Jura, jo?
3: Ruda.
2: Ruda, no ty taky jsi chytrá vždycky.
3: To je náhoda.
2: No tak trefil se s chlapé.
1: 2 otázky pro mě, 2 pro Rudu. Kdo začne?
3: Třeba já.
1: Tak třeba Ruda začne.
2: Jsi to těžké, Rudo?
3: No jistě.
2: Pojďme.
1: Jasně, pojď do něho.
2: Kolik trpaslíků měla Sněhurka?
3: 7.
2: To byla já jsem to ještě ani nedořekl.
1: Jo.
2: Evelino, tobě to udělám těžké. Jak se jmenuje kovboj z filmu Toy Story?
1: A já to vím. Někde to tam mám.
2: Captain Jack.
1: Ne.
3: A já to nevím.
1: Ne, ale já bych to
2: nevím. Jsi rád, že jsi nezačal, že, Rudo?
1: Jak? Řekni mi to.
2: Byl to Woody.
1: Woody, jasně, pořád, ježiš.
2: Ruda vede. Tak kolik stran má trojúhelník?
3: 3.
2: Ten to mrzká, že? Evelina, chceš ještě pokračovat?
1: Kdyby v noci zbudil, on by to věděl.
2: Chceš ještě pokračovat,
1: jo,
2: nebo uznáš porážku? Tak
1: nikdy.
2: Pojď ještě. Jaké zvíře je nejčastěji označováno jako král zvířat? Jak jako nejčastěji? Tak je, ne?
1: Asi lev, ne?
2: No, lev. Ale to už ti nepomohlo. Tak Rudo, gratulujeme. Jsi běžec, anebo si jdeš užít jenom ten festák?
3: Nevím.
1: On ještě neví. A Rudo, odkud si nám ještě řekni?
3: Já vůbec nevím, o co se hraje. Já tu šel kolem rádia.
1: Já tu jen stalkuju.
2: Jsem šel kolem rádia, podíval jsem se na bednu, rovnou jsem se dovolal. Tak jo, takové máme nejradši. Zůstaň nám na telefonu.
3: Jo, díky moc.
2: Tak chvilinku, čau zatím. A my posíláme vanastovky, anděle.
0: Poměřte své síly s nejoriginálnějším mozkem Moravy a Slezska. Pojďte svou hlavou proti Evelíně. Každé všední odpoledne na Hit Rádiu Orion.

0: Zlepši si náladu.
1: Hit Radio Orion. Hit Radio Orion.

0: song jmenoval, tak přesně takhle. Posloucháte Hit Radio Orion.
1: To jsi řekla moc hezky. I zítra hrajeme ve snídani šampionů o dovolenou za 40 tisíc, tak nezapomeňte poslouchat, protože co kdyby?
0: Žež moje mamka vždycky říkala, kdyby byly v ryby.
1: No právě, a i kdyby, nekdyby, pořád
0: kdyby
1: se můžete...
0: Kdyby nebyly ryby, tak by?
1: Ježíš, můžu to doříct, pořád se můžete pobavit i u nás doma.
2: Co se děje na Moravě a ve Slezsku?
3: V sobotu 6. června ožije hřiště TJ Sokol Hrabová tradičními hrabovskými slavnostmi. Čeká vás den plný hudby, zábavy a setkávání pro malé i velké. Program zahájí vystoupení dětí z mateřské a základní školy. Následovat budou koncerty zpěvačky Kači, kapely Owl Hill, Janka Ledeckého s kapelou a pozdní večer bude patřit skupině Proteus. Připraven je také doprovodný program pro rodiny s dětmi, atrakce a bohaté občerstvení po celý den. Přijďte si užít příjemnou atmosféru a zahájit letošní sezónu venkovních kulturních akcí v Hrabové. Těšíme se na vás v sobotu 6. června na hřišti TJ Sokol Hrabová.
2: Víme, co se děje v Moravskoslezském kraji. Hit Radio Orion. Hit Radio. Dámy a pánové, připoutejte se prosím. Prázdninový speciál Hit Radia je připraven k odletu. V našem letadle zbývá obsadit poslední místo. Řekni nám, které to je a dovolená z Invi za 40 tisíc je tvoje. Připoutej se prosím a vyhrávej každé ráno se snídaní šampionů na Hit Radiu.
4: Na invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na invia.cz.
2: Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
5: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
6: Senkor.
7: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
6: Aha.
7: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
6: A co SSB?
7: SSB? Co je SSB?
6: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
7: A to je nějaká nová investice?
6: To je stavební spoření od Buřinky.
7: Aha, a kde se to dá stáhnout?
6: No normálně v Georgii.
8: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
9: A je to tady. Prodejna Smyk v Avion Shopping Park v Ostravě. Najdete u nás vše pro vaše děti. Do 4. června u nás nakoupíte s 20% slevou, když si zakoupíte jakékoliv dva produkty s výjimkou Lega. Těšíme se na vás ve Smyku.
10: Světová atletická show na 65. Zlaté tretře Ostrava. Polský sprinter Noah Lyles, italský showman nad laťkou Gianmarco Tamberi a světová atletická špička. K tomu nejlepší Češi, sportovní fanzóna a program pro celou rodinu. Úterý 16. června na Vítkovickém městském stadionu. Vstupenky na www.zlatatretra.cz.
11: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozu spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
12: Tvůj pocit po projektu?
13: Yippie!
14: Yeah!
13: Yeah! Yippie, yippie!
14: Yay!
12: Hornbach. S námi to zvládnete.
15: Máš výbornou němčinu? U nás v AXA v Ostravě má cenu zlata. Žádná nuda v kanclu. Budeš zachraňovat cestovatele v zahraničí i na německých cestách. Dostaneš 45 tisíc korun měsíčně a k tomu náborový bonus 30 tisíc. Čekají tě 2 dny v týdnu práce z domu a parta kolegů, které si zamiluješ. Klikni na AXA.cz, sekce kariéry.
16: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro Tatra mléko polotučné v Bila klubu za 8,90 a Jakobs Velvet od 180 gramů v Bila klubu za 139,90. Bila, to dobré začíná u nás.
17: Ministerstvo řeznictví varuje, ochutnáváním váhalových špekáčků může vzniknout závislost. Účast špekáčků při opékání je povinná. Bylo zjištěno nedostatečné množství poctivých špekáčků na vašich ohništích. Nebojte se, firma Váhala, výrobce těch nejlepších špekáčků, přichází s řešením. Naše špekáčky plné chuti jsou připravené stát se hvězdou každého ohně. Váhala, poctivé špekáčky prověřené ohněm.
5: Hit Radio Orion.
14: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

0: Kamaráda jeho B-Mine na Hit Radio Orion. A my už jsme zase o hodinu dál, já tomu nemůžu uvěřit, že už tady mám zase přivítat Davida. Jako,
1: to je ten náš kamarád, hezké odpoledne.
0: Tady kamarád.
2: Ano, čas letí, je to tak.
0: Čas kvapí.
2: Tak.
1: Jako bláznivý, co bude ve zprávách.
2: Ano, v Česku probíhá v tuto chvíli až do 7. června motýlí půlhodinka.
1: Co to znamená?
2: No to znamená, sednete si někam na louku, do zahrady, do parku, nebo třeba na tramvajovou zastávku,
1: ty
2: to je úplně
1: jedno. Ty bys dneska pořád někde v té trávě
2: a pozoruješ
1: seděl.
2: Motýly půl hodiny, stáhneš si formulář, existuje stránka.
1: No tak to už je konec romantiky, jo, když si musíš stahovat formulář.
0: No počkej, a proč bych to teda dělala?
2: Abychom zjistili tady v Česku, kolik máme motýlů, jestli tady vůbec nějací ještě jsou.
1: Motýle.
0: Jo, takhle. No. Jakože to máme, my máme
2: motýle
0: za něco
2: je málo.
0: Spočítat.
1: Běž spočítat všechny. Motýle, pavé očka, bělázké, žluťázké.
0: Já si radši poslechnu tady do prik Lilywood a Robina Schulze.
1: Mě bylo úplně jasné, že ty jsi zdechla jít počítat motýly.
0: A ty ne, jo, ty bys šel počítat motýly.
1: No tak jestli to tady za mě dojedeš, já si tady sednu k Mariánskohorské a budu počítat.

0: Jdeme na, tak to byla jenom jedna písnička, víš, co jsme tady nebyli.
1: Se tě leklo. Tak pojďme na dopravu. Nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska v Ostravě ve Frýdecké ulici před křižovatkou s Lihovarskou bourala dvě auta. Pozor tady. A pozor taky na výjezdu z Poruby směrem na Václavovice. Tady jsou sobě taky dva řidiči. Projedete ale jedním pruhem. Dávejte na sebe pozor a dobře dojeďte. Vaše dopravní info volejte na 800 100 291.
2: Řekneme to rádi a nahlas.

0: 900. Nyní u vašeho dílera Fiat pro Moravskoslezský kraj. Pavla Strast Chlebovice, Frýdek Místek.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A slunečnicový olej Gustona, litr s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
2: Na zahradu, na terasu, Dyton, Dyton. Dlažby, ploty sluší všude přitom.
3: Stavebniny Bikmat doporučují moderní tvarovky VISO pro snadnou a rychlou výstavbu plotů. Nyní se slevou 15% v Big akci. Bikmat, váš Big parťák pro každý projekt.
4: Jenom hity. Hit Radio.

0: vychystanému převodu agent v oblasti ochrany lidských práv, duševního zdraví nebo závislostí na některá ministerstva. Vedoucí úřadu vlády Tinde Bárta rozhodnutí odborů respektuje, jejich obavy ale podle ní nejsou na místě. V Česku právě probíhá jarní kolo celostátního sčítání denních motýlů. Motýlí půl hodinka potrvá do neděle a zapojit se může každý. To potvrzuje i koordinátor akce David Číp.
1: Je to ideální nejen třeba pro děti ve školách, ale je to také super zejména třeba o víkendu pro rodiče s dětmi a věnovat půl hodinku sledování motýlů. Ideální je, když si předtím nastudují trošku, jaké ty druhy denních motýlů u nás vlastně máme.
0: Určovací klíč najdou zájemci na webu motýlí.cz. Stavbaři příští týden opraví část nového úseku dálnice D1 kolem Přerova, který byl zprovozněn loni v prosinci. Ředitelství dálnic při kontrole zjistilo závadu, která na dálnici vznikla při běžném provozu. Záruční oprava si 9. a 10. června vyžádá částečnou uzavírku D1 u Dluhonic ve směru na Ostravu. No a nově sestavený realizační tým hokejové reprezentace v čele se Zdeňkem Motákem se rozrostl o asistenta trenéra Richarda Krále. Generálním manažerem po Jiřím Šlégrovi bude Patrik Eliáš. Jejich jmenování dnes schválil výkonný výbor Českého svazu ledního hokeje.
2: Akce týdne Komošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram. Barko, výkup na jedničku. www.pruhotnesuroviny.cz.
3: My zítra na Moravě a ve Slezsku čekáme skoro jasno, polojasno a k večeru by měla být už nějaká oblačnost. Každopádně teploty, ty se vyšplhají až k 26.
4: Hit Radio Orion.
3: My jsme se vyšplhali až k 17. Je 17 hodin právě teď.
5: Je po zprávách a my přinášíme tu nejlepší muziku. Každý ráno a činasky. Hit Radio.
6: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád.

0: je jedna z mých top oblíbených písniček v mém životě. Akorát teda ne od Davida Kushnera, ale od Taylor Swift, ale jmenuje se stejně.
1: To je náš Evík prostě, jo, no.
0: To je on.
1: Jestli už jste z práce doma, tak bacha, ještě žádný pohov. Hezky si připravte oběd do práce na zítra. Přišlo se totiž na to, že ročně tak ušetříte víc jak 50 tisíc. Samozřejmě jenom v případě, že si jídlo obvykle necháváte vozit do práce, že? Nebo si každý den zajdete někam na meníčko.
0: Já když jsem pracovala v call centru, já si to pamatuju, ale to tenkrát meníčko ještě stálo stovku, jo, 2017. Tak já jsem na to meníčko chodila a strašně jsem milovala z té práce od 8 do 16.30 v těch 12 vypadnout.
1: No jasně,
0: neuměla
1: to změníš prostředí.
0: Neuměla jsem si představit, že na těch 40 nebo 50 minut, kolik jsem měla minut, prostě neodejdu z toho kanclu. A fakt jsem si ťukala na čelo a ty kolegyně, které si ty obědy vařily, oni často ještě dělali to, že si to vzali k tomu počítači. Oni si ani neodešli do té kuchyňky, ale oni u toho pracovali a to je jako ta past, si myslím teda.
1: No tak tady stojím za tebou, protože vždycky je super změnit to prostředí, že mám pocit, že ti ta práce potom i rychleji uteče.
0: Jo, tobě se totiž rozpůlí, vám se rozpůlí ten den na půl, takže vy to máte nějaké před a půl, jenomže když dneska stojí meníčko 200 pade, jako.
1: Už se ti nic nerozpůlí, no, všechno radši. Se to vleče a je to drahé.
0: No právě, tak to už radši si teda fakt asi něco uvaříš. Tak pojďme si říct, že občas si na ten oběd zajdete s kolegy, jo, dáte si tam tu hodinku nebo půl hodinku nebo kolik máte, ale stojí to teda za to jako na chvíli vypadnout.
1: A stojí to za to i si to doma připravit, jasně, je to makačka navíc, ale nikdo jiný to za vás neudělá, ale třeba takových 50 táců, jo, to už je takový hezký all inclusive, kde si to víc jak týden vynahradíte, taky fajn, ne?
0: Jo,
1: nakonec.
0: Hlavně víte, co v tom jídle máte, že jo.
1: Jo.
0: To je taky za jako
1: tak
0: za
1: makejte vařit.

0: Iglesias je teďka na nějaké šňůře, jo, koncertní, má nějaké turné, nemyslí světové, ale hodně to na mě vyskakuje na Instagramu. A vyskakují videa, jsou extrémně virální videa, kdy on se jako až cicma s faninkama. On se s nima jako pusinkuje tak strašně jako moc, že no. Se jako lidi říkají, že on má jako tu paní, že jo, celý život, je jeden z mála jako celebrit světových, co si udržuje celoživotní nějaké manželství, jo, už fakt jako třeba 20 let. A teď já si říkám, jako víš, co je moc, to je příště, jako já bych se s Enrique Iglesias, já jsem samozřejmě pocit smala, kdybych chtěl, jo? Ale nevím, jak bych se na to tvářila, kdybych byla, je ta paní jeho, ta Kurníkovová.
1: No samozřejmě by si hned udělala selfiečko, video. Takhle, chtěl jsem mluvit o tom, že naše vláda zvažuje vlastní WhatsApp, ale samozřejmě teď už... Kašlu na to, nebudu se o tom bavit a přeju ti, aby si potkala Enriqueho někde na party. A měla si i ty svoje videjko.
0: Ale chci říct, že to na vás, jestli to na vás vyskočí to video, a já myslím, že jo, protože fakt to jede jako bomby teďka s tím turné, tak si jako podívejte na to a řekněte mi potom, jestli vám to přišlo too much, nebo jestli za vás v pohodě.
1: Řekněte jí to Zrzelina na Instagramu, moc se na vás těší, já jsem tam jako michal.pistolas a sledujte taky Hit Radio Orion, budeme rádi. Za malou chvíli Neil Diamond nebo Ava Max.
2: Připravení na letní zážitky? K vodě i na výlety stylově a bez starostí. S letní kolekcí Speny. Osušky, sluchátka, lahve na pití i nepromokavé batohy nyní pořídíte se slevou až 57%. Penny.
3: Helpdays 2026 otvírá festivalovou sezónu ve Frýdku Místku 5. a 6. června. Letos vystoupí tři sestry, Dimitri s Václavem Nojdem Bártou, Harley, Aleš Brichta, Red Z a spousta další. Lístky a informace najdeš na www.helpdays.cz.
4: Tvůj pocit po projektu?
5: Jipi!
6: Jo!
4: Jo!
5: Jipi, jipi!
4: Hornbach, s námi to zvládnete.
7: Konec školního roku je tady. Jedničky potěší a snaha se počítá. A odměnu? Tu si zaslouží každý. Darujte filmový zážitek s poukázkami Cinestar. Skvělý dárek pro školáky, studenty, ale i učitele. Pořídit je můžete online nebo na pokladnách Multikin Cinestar. Těšíme se na vás.
8: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
9: www.projektantbudoucnosti.cz.
10: Jak jinými slovy řeknete nejkrásnější výlet a nejdelší himalajský chodník v Beskydech? Přeci stezka Valaška.
11: Kurňa, to je výlet. Stezka Valaška.
12: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
13: Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilský přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.

0: levnězčiny.cz.
1: Ahoj, tady Simona Krajinová. Taky nemáte čas vařit a chcete si pochutnat na dobrém, vyváženém a už hotovém jídle? Proto jsme společně s odborníky z gastronomie vytvořili Poké by Simona. Losos, kuře teriyaki, křupavá kachna. A v rámci této řady nechybí ani moje neřez, kterou milujeme všichni. Smažák s francouzskými bramburky a tatarkou. Čerstvá hotová jídla za dostupnou cenu. Poké by Simona nyní také na rohlík.cz a už brzy i na dalších místech po celém Česku. Miluji. Poké.
2: Kaufland.
3: Jsou tady.
2: Jsou tady.
4: Jo, jsou tady.
5: Jsou tady.
2: Řekni to všem.
6: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
2: Jsou ještě tady?
7: Jsou tady.
0: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
8: Jenom 36% lidí se s partnerem posílá během dne zprávy, tak jsme chtěli ta procenta trochu zvýšit. No a my jsme tady živě v éteru poslali našim polovičkám SMSku, která zněla: ahoj lásko, přeju hezké ráno, vyspala ses krásně, až přijedu domů, udělám ti skvělou masáž, měj krásný den, miluju tě. No a máme odpovědi, tak Jasmin, co přišlo tobě?
9: Tak můj Kuba mi napsala: ahoj Bobe, nebej ty dobrovolný masáž. Tak ti snad i věřím, ale takhle, nemám si náhodou pustit hitko, co to tam zase vymýšlíte?
8: To nás prokop. Co přišlo Davidovi?
10: Já mám zatím jenom zobrazeno a vzhledem k tomu, že takhle Evi vůbec neříkám, tak podle mě má jakoby podezření, že jsem to omylem poslal.
8: Že si tu SMSku dal takzvaně do jinýho hrníčku.
10: Přesně tak.
9: A co přišlo Michalovi?
8: Mně přišlo 7 otazníků.
9: Tady je vidět, že takovýhle zprávy asi teda tvoje přítelkyně nedostává.
0: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Neil Diamond a Sweet Caroline je hit, který nás vždycky potěší a my fakt doufáme, že vás taky. Jestli ne, nechcem to vědět, promiň.
1: Páry, které spolu drbou, mají silnější vztah než páry, které ne. My jsme se o tom před chvilkou taky tady bavili, že psychologové totiž zjistili, že když s partnerem sdílíte drby o cizích lidech, vaše mozky vyplavují hormony lásky a důvěry.
0: A já mám doma fakt zrovna takového toho chlapa, co tohle nechce dělat. Co se nechce bavit o jiných lidech a řekne vždycky, a teď je to jejich věc, nech to být.
1: Stejně ho vždycky stáhneš do pekla.
0: Málo kdy se to povede.
1: No, není to v podstatě o tom, že byste byli zlí lidé, je to o tom, že si tím v podstatě říkáte, my dva jsme tým a ti ostatní jsou divní, jo? Takže když se svého partnera nebo partnerky na konci pomluv zeptáte, nejsme my trošku svině, tak vám odpoví, ne, my jsme tým.

0: Project nebo jak a Infinity na Hit Radio Orion. Doufáme, že ten váš projekt jménem Středa se dneska vyvedl.
1: A chýlí se ke konci, díky bohu. Odpolední show pomalu taky finišuje a je fér říct, že jsme na ní v podstatě vždycky tři, protože nás po každé kontroluje i Eveline Fenka Koky, která to tady v podstatě řídí, abychom byli přesní úplně, že? Ale věděla jsi, že máme v Ostravě nový stánek se zmrzkami pro psy?
0: Proletilo to kolem mě. Boží, no. Ale to by Koky byla strašně nadšená.
1: No je u Avionu a pejsci tady dostanou zmrzku přímo do misky. Můžeš si vybrat hovězí, kachní, kruntí nebo arašidou. Trošku mi to zvedlo kufr, ale dobrý, je to pro pejsky a prý jsou to všechno ingredience, které jsou OK.
0: Ježiš, já ji tam musím někdy vzít, to si ona strašně užije.
1: Vem, běžte spolu shopovat. Jo. Více máme na webu hitradioorion.cz.
2: Hitradio. Co když vrah není zahradník, ale úplně někdo jiný? Poslouchejte Hitradio i odpoledne mezi 13. a 15. hodinou a vyhrajte v soutěži Čtení na léto kompletní kolekci thrillerů Lisy Reganové v hodnotě 5000 korun. Stačí odhadnout, jestli je její příběh pravdivý.
3: Od mizejících dívek až po dotek osudu. Thrillery Lisy Reganové jsou jeden napínavější než druhý. Vydává Grada.
4: Představte si místo, kde máte spoustu času a kde v klidu odložíte telefon.
5: Vysočina. To je únik od úkolů a schonu všedních dnů. Stylové penziony, krásná příroda, kouzlo památek UNESCO, lokální chutě
4: a poctivé pivo z místních pivovarů.
5: Vysočina. To je místo, kde můžete zpomalit, zhluboka se nadechnout a dobít si baterky.
4: Dovolená na Vysočině začíná na portále Vysočina.eu.
6: Subaru Crosstrek je kompaktní SUV, které drží krok s vaším tempem. Nejbezpečnější ve své třídě podle Euro NCAP a se stálým pohonem všech kol. Právě teď ho pořídíte se zvýhodněním až 120 000 korun. Domluvte si testovací jízdu u Subaru Dan Cars Opava. Subaru Crosstrek. Jistota na každý den v pohodě.
7: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Choduraš pekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Vodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sýrem nebo popcorn za 129,90 a olma

0: Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90 až do 9. června. Kaufland.
1: Nové vydání magazínu Reportér přináší pohled do zákulisí ministerstva zahraničí, které vede trumpista a provokatér Petr Macinka. Proč je více proukrajinský než jeho poradci? Velký rozhovor s modelkou Alenou Šeredovou o Itálii i fotbalovém mistrovství světa. Jak se nenechat podvést umělou inteligencí a k tomu spousta dalšího čtení.
2: Go, go, go, gorila. Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilský přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.
3: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
4: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
5: Zbavte se odolných zbytků jídla a mastnoty na vašem nádobí s tabletami Domičky Finish. Zanechají nádobí dokonale čisté a lesklé. Právě teď tablety Finish Power v Penny za 159,90. Penny.
6: Lásko, jaký bys chtěla auto?
7: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, aby mělo dost místa pro děti, no a aby moc nestálo, že jo?
6: Ale já myslel, jakou barvu?
7: Barvu? Já tak to nevím.
6: Stačí vybrat barvu. Vozy Bike vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bike. Jednoduše chytrá volba.
8: Chytrá volba je třeba stylové městské SUV X35 za letní cenu 399 900 korun. Jen do konce června.
9: Hit Radio.
10: Stěhování. Den, kdy zjistíte, kolik máte kamarádů a jak těžká je pračka. Ve snídaní šampionů společně s MND hledáme nejstěhovací historky. Jednu z nich odměníme OLED televizí Samsung za 23 000 korun. Svoje historky posílejte přes web hitradio.cz. A to není vše.
11: Hrajeme s MND každý týden o 15 000 korun na stěhování. Stačí zanechat kontakt a souhlasit s nezávaznou kalkulací energií na mnd.cz/stěhování.
12: Hit Radio Orion.
13: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
2: Nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska na dálnici D48 na 44. kilometru ve směru na Frýdek. Místek stojí na vozovce porouchané vozidlo a blokuje pravý jízdní pruh. No a v Ostravě ve Frýdecké ulici před křižovatkou s ulicí Lihovarskou bourala dvě osobní vozidla. Zdržení je minimální, moc to tam nehoňte. Vaše dopravní info volejte na 800 100 291.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia. Outlet Arena Moravia právě probíhají letní výprodeje. U nás najdete tu nejlepší výbavu pro všechna letní dobrodružství za skvělou cenu.
3: Outlet Arena Moravia. Slevy po celý rok.
4: Tvůj pocit po projektu?
5: Jipi!
6: Jo!
4: Jo!
5: Jipi, jipi!
4: Hornbach, s námi to zvládnete.
7: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
8: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
7: Čerstvé jako z Kauflandu.
9: Jak ty ještě pořád věříš, že značkový hadry jsou kvalitnější? Já ne. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
10: Hi, this is Ed Sheeran.
11: Hi, this is Madonna.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
12: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Zbraňová amnestie jde do finále, potrvá do konce měsíce. Lidé díky ní mohou beztrestně odevzdat nebo zaregistrovat nelegálně držené zbraně. Od ledna policie zadržela zhruba 3700 zbraní. Nejčastěji lidé odevzdávají zbraně ve Středočeském kraji. Hnutí SPD nesouhlasí s pokutou 3 miliony za podněcování k nenávisti. Obvodní soud pro Prahu 1 trest uložil za kontroverzní předvolební plakáty z roku 2024. Šéf hnutí a sněmovny Tomio Okamura.
13: Nesouhlasíme s rozsudkem, jelikož cílem našich plakátů nebylo vyvolat nenávist, ale pojmenovat problémy, které reálně jsou. SPD se proti rozsudku odvolá k městskému soudu a jsme připraveni pokračovat až k ústavnímu soudu.
12: Okamura kritizoval soudkyni Ivanu Tichou, která podle něj kázala, jak má vypadat kampaň. Poškození po jarních mrazech hlásí 42 českých pěstitelů jahod. V porovnání s loňským rokem je to o 20 méně. Letošní poškozená plocha jahodníků dosahuje 164 hektarů. Pěstitelé peckovin, drobného ovoce a jádrovin mohou škody hlásit ještě do letošního 16. června. Nově sestavený realizační tým hokejové reprezentace. V čele bude už dříve oznámený Zdeněk Moták. Národní mužstvo povede a převezme od nové sezony. Role asistenta se ujme Richard Král a generálním manažerem bude Patrik Eliáš. Jejich jmenování dnes schválil výkonný výbor českého hokeje.
14: Akce týdne Komošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
12: Hity už za malou chvilku, ale teď ještě obloha, bude jasno, polojasno v průběhu noci ve východní polovině území. Zpočátku velká oblačnost s deštěm, k ránu se budou tvořit mlhy, nejnižší teploty 11 až 7, zítra pak v průběhu dne polojasno, jasno, ale postupně odpoledne přibývání mraků, později na večer přeháňky nebo bouřky, nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů, na západě kolem 21.
15: Dobrý večer, 2:08, s vámi Leona Děnděši a vaše oblíbené 3 hodinky hitů na přání. Tak startujeme právě teď, Shakira nebo taky UDG, no a co bude dál, je na vás, kamarádi, 777-937-777, jdeme na to.

první červnová středa a hrajeme 3 hodinky hitu na přání jenom podle vás. Jak jste zvyklí, vždycky song jako první vykopávám já tady od nás ze studia přímo k vám pro dobrou náladu. Dneska jsem měla takový zvláštní den, celý takovej unavený, nostalgický, vzpomínkovej, nevím, takový chmury. Den blbec, jak se říká. Možná někdo jste na tom podobně, ale hudba nám vždycky pomáhá. Tak jsem si řekla, že bych si strašně ráda zahrála UB40 Can't Help Falling in Love with You, což je předělávka od Elvise Presleyho a myslím si, že by vám mohla udělat radost, protože je to v takovém tom reggae stylu. No a co bude dál, tak mi napište na 777-937-777 až do 21. hodiny. Jenom podle vás. Teď už tahle skvělá pecka. Mějte krásnou středu.

0: Je středa večer, 3. června, hrajeme hity na přání, jenom podle vás. Píše nám tady Verča, dobrý den, tady Verča, pustili byste mi prosím Takata od Takabro. Jste skvělí, doslova vás poslouchám 8 hodin v kuse při práci. Už dlouho se vám snažím napsat o píseň na přání a nebo jen tak, ale pokaždé mám plné ruce práce. Dělám masérku, takže vás společně poslouchám s Němci, Rusy, Poláky a tak dále, takže mají možnost si poslechnout nejlepší rádio v České republice. Ježíš, to je skvělý, Verungo, děkuju krásně. A že jsi napsala tak hezkou zprávu, tak samozřejmě Takata! Takata, bro! Od Takabro za moment Eteru Hitrádia jenom za tebou. A co bude dál, je na vás, kamarádi, pište si.
1: Pamatuješ, Maxi, jak tě loni při grilovačce zradila ta stará židle?
2: To už nehrozí. Teď máme pohodlí díky zahradnímu setu Floris z Baumaxu.
1: Přesně. Zastavte se v Baumaxu do konce června pro zahradní set Floris 1+2+1 za 8999 korun.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.
4: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Rodinný dům v Medovém Újezdu na Rokycansku za 4 242 000 korun, rodinný dům v Libé u Chebu za 8 999 000, pozemek k bydlení v Broumově na Náchodsku za 995 000, pozemek k bydlení v Chýstovicích u Pelhřimova za 4,5 milionu a byt 3+1 na Kladně v Kročehlavech za 6 600 000 korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
5: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
6: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
5: A tak to bude drahé.
6: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou za 12,90. A Pilsner Urquell půl litru jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
8: Ty ještě nedaruješ plazmu v BioLife? Za každý odběr v BioLife získáš kompenzaci 1000 korun. A navíc i spoustu dalších výhod v rámci věrnostního programu BioLife Care. Staň se dárcem plazmy i ty a pomáhej. Registruj se ještě dnes na plazmaproživot.cz.
9: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
10: Senkor.
11: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
12: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
11: A dárek je váš, tak ušetřete s
13: tiskulevně.cz. Náplně hned.
14: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
15: Tak dobře poslouchejte.
14: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
16: House Running.
15: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
14: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
15: Budete viset 101 metrů nad zemí.
14: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
17: Maminko!
15: Prostě pořádnej adrenalin.
14: Tenhle zážitek najdete pouze na...
15: Firma na zážitky.cz.
18: Hledáte zážitek pro celou rodinu? Přijďte na dobrodružnou výpravu do Planetária Ostrava. Proletíte se vesmírem, roztočíte tornádo, zažijete zemětřesení a užijete si desítky interaktivních her. Planetárium Ostrava. Vesmír na dosah ruky. Planetárium Ostrava. Více na planetko.cz.
19: Outlet Arena Moravia právě probíhají letní výprodeje. U nás najdete tu nejlepší výbavu pro všechna letní dobrodružství za skvělou cenu.
7: Outlet Arena Moravia. Slevy po celý rok.
10: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
16: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.

Love Tonight, Shows. Dvě minutky po půl sedmé posloucháte Hit Radio. S vámi taky Leona, tak doufám, že máte krásný večer. Hrajeme hity na přání jenom podle vás až do 21. hodiny, píše nám tady Petra. Ahoj Lenko, já jsem se právě se svojí rodinou vrátila ze Španělska, užili jsme si pár dní volna, bylo to naprosto skvělý, úplně jsem vypla. Ten návrat do reality je trošku těžší, ale prosím, zahraj nám Goldeny, je to nejoblíbenější píseň mojí dcery Týnky, která to strašně ráda poslouchá, udělalo by jí to velikánskou radost a vzkaž jí, že jí strašně moc milujeme. No tak to je krásný, samozřejmě, že to splním a hrajeme to. Právě teď, tak volujeme doprava, Péťo s Týnkou si to užijte a díky, že posloucháte Hit Radio.

0: Hity na přání jenom podle vás až do 21. hodiny. 777-937-777, to je to zlaté číslo ke mně do studia. Nebo můžete i na můj Instagram Lea Giongio, si dívám se i tam. Za chvilku Spice Girls a jejich Wanna Be, zlaté 90. A nebo taky Espresso Macchiato.
1: Hit Radio. Hovoří kapitán Jasmin a letuška Michal. Toto je Last Call. Prosíme posluchače Hit Rádia, aby se co nejdříve dostavili k odletové bráně společnosti Invia. Čekáme jen na tebe. Řekni nám, jaké je tvé výherní sedadlo a dovolená za 40 tisíc je tvoje. Připoutej se prosím a vyhrávej každé ráno se snídaní šampionů na Hit Rádiu.
2: Na invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na invia.cz.
3: Hausbrand Café, per favore.
4: Sí, signora.
3: I v malém šálku lze dělat velké umění.
5: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
6: Ahoj, tady Simona Krajinová. Taky nemáte čas vařit a chcete si pochutnat na dobrém, vyváženém a už hotovém jídle? Proto jsme společně s odborníky z gastronomie vytvořili Poké by Simona. Losos, kuře teriyaki, křupavá kachna. A v rámci této řady nechybí ani moje neřest, kterou milujeme všichni. Smažák s francouzskými bramburky a tatarkou. Čerstvá hotová jídla za dostupnou cenu. Poké by Simona nyní také na rohlík.cz a už brzy i na dalších místech po celé

0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: A je to tady. Prodejna Smyk v Avion Shopping Park v Ostravě. Najdete u nás vše pro vaše děti. Do 4. června u nás nakoupíte s 20% slevou, když si zakoupíte jakékoliv dva produkty s výjimkou Lega. Těšíme se na vás ve Smyku.
1: Jak jinými slovy řeknete nejkrásnější výlet a nejdelší himalajský chodník v Beskydech? Přeci stezka Valaška.
2: Kurňa, to je výlet. Stezka Valaška.
3: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nadrý, brds.cz.
4: Nové vydání magazínu Reportér přináší pohled do zákulisí ministerstva zahraničí, které vede trumpista a provokatér Petr Macinka. Proč je více proukrajinský než jeho poradci? Velký rozhovor s modelkou Alenou Šeredovou o Itálii i fotbalovém mistrovství světa. Jak se nenechat podvést umělou inteligencí a k tomu spousta dalšího čtení.
5: Hity na přání do 21. hodiny s vámi Leona. Krásný středeční večer. Pokračujeme Mirai, Trips a Adele.

Ty víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, který jsme měli.

I tento hit od Miraj na letošních Hradech CZ dostane zelenou. A kdyby vám to bylo málo, tak zveme všechny klienty kooperativy do Playhouse. Chillzona, fotbálek a čisté toalety bez fronty. Kooperativa. Pojišťovna pro život, jaký je. Hit Radio Orion.

Adele, Set Fire to the Rain. I tohle hrajeme podle vás. Doufám, že máte krásný dobrý večer. Hity na přání do 21. hodiny. Píše nám tady Červená karkulka, Katka Červená. Úžasná, báječná a jedinečná Leonko. Ježíš, to je krásný. Prosím, pusť tam něco za zavrtění zadkem pro lepší náladu v tomto pochmurném počasí. Co třeba Eros Ramazzotti a Tina Turner, Cosa della Vita. Moc děkuju, všechny zdraví, Červená karkulka, Katka Červená. Tak Kačko, je to tady. Buongiorno, Eros Ramazzotti, Tina Turner, Cosa della Vita letí za tebou.

0: Hity jenom podle vás, Eros Ramazzotti, Tina Turner, Cosa della Vita. No a někoho bych chtěla slyšet v éteru, teď, na telefonu, pojďte vysílat se mnou, my vám zahrajeme to, co rádi posloucháte, máte rádi, můžete skrz éter i někoho pozdravit, říct mu, že ho máte rádi. A tak podobně, takže 800 937 937, volejte právě teď a spolu pokecáme a tak podobně, takže hezký dobrý večer, kdo tam?
1: Dobrý večer, paní moderátorko, u telefonu Zdeněk ze Žďány, zdravím vás všechny pracovníky Hit Rádia Zin a všechny vaše posluchače.
0: Krásný dobrý večer, Zdenečku, co vám zahraju?
1: Tak, paní moderátorko, prosím bych píseň od skupiny Bad Boys Blue, letní hit I Wanna Hear Your Heartbeat.
0: To já nevím, jestli to tady mám. Já už se dívám. Tak, Bad Boys Blue, ano. A kterou? Mám tady Pretty Young, A Train to Nowhere. Jak se jmenovala?
1: I Wanna Hear Your Heartbeat.
0: Tak to tady nevidím. You Are Woman Jungle, nevidím to tady.
1: Zkusíme
0: nebo
1: jungle.
0: Počkejte, nebo I Wanna Hear Your Heartbeat?
1: Ano.
0: Tak to tady mám. Tak to vám zahraju. Pro
1: tak,
0: koho to bude?
1: Tak bude to pro vás, pro všechny moderátorky a moderátory a všechny pracovníky Hitrády a Zlín a pro všechny vaše posluchače.
0: Děkujeme krásně a hlavně taky pro vás, Zdenečku.
1: Děkuji.
0: Mějte se, naslyšenou. No a pokud chcete slyšet vy svůj oblíbený song, tak si napište 777-937-777 nebo můj Instagram Hlea Giongiosi a taky můžete volat a spolu pokecáme.

0: Posloucháte Hit Radio, Vitas, Teenage Dirtbag a s vámi taky Leona. Tak co, máte fajn večer? Podle toho, co píšete, nejspíš ano, SMSky nám chodí od vás, děkujeme moc. Co vy chcete slyšet z éteru Hit Radia, je to jenom na vás. Pište si dál 777-937-777. Píše nám tady Petra, ahoj Leonko, prosím zahraj nám Hříšný tanec, čeká nás v práci noční šichta a díky vašemu playlistu nám to rychlejc utíká. A tvoje energie je prostě neskutečná, přenášíš to na nás všechny posluchače. Bylo by to ještě pro Martinu, Helenu, Anetku a taky našeho vedoucího Jiříka. Díky moc, jste super. Peťule, to je strašně hezká zpráva, kort ještě od ženský, takže děkuju moc. A co by to byl večer bez Hříšného tance? Holky, vy nebudete sedět v koutě. A z vašeho vedoucího udělejte Patrika. Každopádně za 4 minutky Hříšný tanec letí k vám. A co bude dál, přátelé, je jenom a jenom na vás.
1: Hit Radio Orion. Z práce domů to může být dlouhá cesta, ale nemusí být nudná. My ti vždy řekneme, kudy to jede nejlíp a k tomu ti dáme ty největší hity. Jsme Hit Radio Orion a Moravu a Slezsko známe jako svoje boty.
2: Zavířovat do Ostravy u odbočky na Šinou v sobě 2 auta.
1: Jsme tvoje nejlepší rádio na cestu domů. Hit Radio Orion.

0: www.adrenalinmaschiny.cz. Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
1: Tak dobře poslouchejte.
0: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
2: House Running.
1: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
0: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
1: Budete viset 101 metrů nad zemí.
0: A pak... pak si to pěkně se běhnete dolů.
3: Maminko!
1: Prostě pořádnej adrenalin.
0: Tenhle zážitek najdete pouze na...
2: Firma na zážitky.
1: CZ.
4: Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilský přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.
0: Hit Radio.

Doufám, že se máte krásně. Psali jste si hodně o jeden song, který často hrajeme, rádi hrajeme. Je to song české kapely, Svaz českých bohémů. Přichází do éteru Hit Rádia a letí přímo k vám. Bohnouti.

0: farei scoprire il più bel tempo della primavera. La primavera della...
1: La primavera, seš, posloucháte Hit Radio, s vámi vaše Lea. Za 3 minutky, 3:15, tak ještě hodinku a 15 minut. Hrajeme hity na přání jenom podle vás. Napište si na 777-937-777, tak jako to udělal Jirka. Ahoj Leonko, moc rád ti poslouchám, prosím, zahraj tam Ed Sheeran, Fotograf, bylo by to pro moji milovanou Marušku. Máme se moc rádi, teď spolu večeříme na terase, možná bude i nějaké grilování a taky pro našeho Jiříka a dceru Klárku. Díky moc, jste super, uděláte nám velkou radost. Tak když uděláme radost, tak za moment Ed Sheeran letí k vám.
2: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
3: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort@group.cz.
4: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
5: Tak dobře poslouchejte.
4: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.

0: House Running.
1: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
0: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
1: Budete viset 101 metrů nad zemí.
0: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
2: Maminko!
1: Prostě pořádnej adrenalin.
0: Tenhle zážitek najdete pouze na...
3: Firma na zážitky.
1: CZ.
3: Go, go, go, gorila.
4: Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilský přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorila.cz

0: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
1: Senkor.
2: Nový vůz Škoda už od 399 900 korun? Ano, slyšeli jste dobře. V Carrealu máme nové modely Škoda, akční nabídce Classic a Dynamic. Auta mají prodlouženou záruku a předplacený servis zdarma nebo za zvýhodněných podmínek. Tak na co čekáte? Jmenuj se Vojta Zaremba, jsem prodejce vozů Škoda a zvu vás k nám do Carrealu, vašeho autorizovaného prodejce vozů Škoda, Střince. Více na carreal.cz.

vysílání, středa večer, 3.6. už pohodička doma. I když je pravda, že někdo z vás má ty noční šichty, protože nám tady velmi často píšete, tak doufám, že vám to rychleji uteče. Máme tady jedno hudební přáníčko. Zdravím, Leonko, já peču chleby normální a čokoládové. Ty brďo, čokoládový chleba jsem asi ještě nejedla. K tomu dělám ještě dva dorty a potřebuji prosím pořádně rozpohybovat to své unavené tělo. Prosím o Call on Me Eric Pritz pro všechny pekaříčky, všechny posluchače, pro holky z Kolo Kafe a hlavně pro tebe, ať máš krásný den. Nikol, holky u pece. Každopádně, ty brďo, kam chlebík doručit, mi tady napsala PS. Tak já ti normálně napíšu, protože jestli se podaří doručit chlebíček, Niky, tak já budu nejšťastnější na světě. Já miluju domácí pečivo a tu fotku, kterou nám tady i Nikol vlastně poslala, tak je nádherná a úplně bych se do toho zakousla i takhle skrz ten počítač. Takže Eric Pritz, Call on Me, letí za tebou a já ti jdu odepsat.

0: tohle hrajeme podle vás za chviličku. Nádherná věc. Lionel Richie a Hello. Napsala si Helenka, abychom zahráli něco hezkého, zamilovaného pro jejího Jiříčka, tak samozřejmě, že zahrajem. Taky Kelly Clarkson a Alvaro Soler. Samozřejmě Soler, to je horší než jazykolam, přátelé. Aspoň vidíte, že opět nic nepřetáčíme a jedeme prostě live a jsme taky lidi z masa a kostí, ne? Tak buďte s námi dál, hezký večer.
1: Nový vůz Škoda už od 399 900 korun? Ano, slyšeli jste dobře. V Carrealu máme nové modely Škoda, akční nabídce Classic a Dynamic. Auta mají prodlouženou záruku a předplacený servis zdarma nebo za zvýhodněných podmínek. Tak na co čekáte? Jmenuji se Vojta Zaremba, jsem prodejce vozu Škoda a zvu vás k nám do Carrealu, vašeho autorizovaného prodejce vozu Škoda v Střince. Více na carreal.cz.
2: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.

0: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
1: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.

0: ratatararata, trička ratatararata, potisk, potisk, trička, bilabil, CZ.
1: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
2: Nový vůz Škoda už od 399 900 korun? Ano, slyšeli jste dobře. V Carireálu máme nové modely Škoda, akční nabídce Classic a Dynamic. Auta mají prodlouženou záruku a předplacený servis zdarma nebo za zvýhodněných podmínek. Tak na co čekáte? Jmenuji se Vojta Zaremba, jsem prodejce vozů Škoda a zvu vás k nám do Carireálu, vašeho autorizovaného prodejce vozů Škoda, Střince. Více na carireal.cz.

0: Tarata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
1: Nový vůz Škoda už od 399 900 korun? Ano, slyšeli jste dobře. V Carireálu máme nové modely Škoda, akční nabídce Classic a Dynamic. Auta mají prodlouženou záruku a předplacený servis zdarma nebo za zvýhodněných podmínek. Tak na co čekáte? Jmenuji se Vojta Zaremba, jsem prodejce vozu Škoda a zvu vás k nám do Carireálu, vašeho autorizovaného prodejce vozu Škoda v Střince. Více na carireal.cz.
2: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
3: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
2: A dárek je váš, tak ušetřete s
4: Tiskru levně CZ.
5: Náplně hned.
6: Hit Radio.

0: Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.